Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: 4 minuty před 6 hodinou na Signál Rádio kapela Queen. Za chvíli první dnešní zprávy. Po nich Visage, Bengals a nebo skupina Otam. Otavan, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášenou na silnici 20 obce Stanovice na Karlovarsku. Tady projedete s opatrností a pozor, k vážné nehodě se zraněním došlo na dálnici D1 na 30. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Jsou tady v sobě dva kamiony, na místě záchranka a hasiči, protože u jednoho z aut došlo i k protržení nádrže. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 14. října, hezké ráno nejenom Agátám a Hátám k svátku, ale i vám všem, kteří posloucháte Signál Rádio, přeje Lucie Sinková. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na soukromou dovolenou v Maroku. Podle nich existuje podezření, že ji neplatil pouze ze svých peněz. Sněmovna by měla výzvu projednat jako poslední bod schůze. Není ale jisté, zda se k ní kvůli zhruba 200 dalších bodů dostane. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na mimořádnou daň pro rafinérie. Podle vlády reaguje na růst jejich marží kvůli situaci na světovém trhu s ropou. V Česku by se měla týkat dvou rafinérií, v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní Orlen Unipetrol. Návrh teď projedná sněmovní rozpočtový výbor. Ruský útok balistickými střelami na Kyjev včera večer zasáhl elektrárnu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že protivzdušná obrana před útokem nedostala varování od spojenců. Zásah utrpěla i obytná budova a jeden člověk zemřel.
0: Co se děje v regionu?
2: Lídr v pražských komunálních volbách vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček naznačil, že obyvatele hlavního města čeká zdražení životních nákladů. Hovoří o zvýšení ceny za parkování na území metropole a v plánu je také zvýšení ceny ročního kupónu na MHD. Ten aktuálně vyjde na 3650 korun. Cena je tak 10 korun za každý den v roce. Připomeňme, že kupon zlevnil v roce 2015 z tehdejších 4750 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl po porážce 0-2 se Sabahem v lize mistrů zklamaný z výkonu týmu. Slavia podle něj chybovala a neproměňovala šance. Přiznal také, že roli favorita mužstvo nezvládá. Další zápas čeká Slavii v sobotu proti Hradci Králové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne místy i sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 6 hodin a jestli se právě slyšíme, tak zahajujete nový den ve společnosti Signál Rádia. U mikrofonu je s vámi Jirka Svoboda, já už mám svoje první kafe vypité, vy si ho vychutnávejte v klidu dál a my vás mezi tím budeme zásobovat aktualitami, zajímavostmi a hity 80, aby start nového dne byl pro vás co nejpříjemnější. Dneska už je středa, takže se nám pracovní týden láme. Užijte si den v naší společnosti, všem přeju hezký poslech a jestli míříte do práce autem, tak šťastnou cestu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, jste se Signál Rádiem, před námi je středa 14. října, svátek mají Agáty, těch je u nás něco kolem 3000, ale pozor, kalendář ukazuje i jméno Krasomil, ale jestli u nás nějaký skutečně žije, tak to se mi zjistit nepodařilo. Narozeniny by měl například italský architekt a stavitel Carlo Lurago, který má na svědomí například pražské Clementinum anebo zámek Humprecht na Semilsku. Narozeniny by měl herec Sir Roger Moore, který byl představitelem Jamesa Bonda, a oslavencem je například zpěvák Sir Cliff Richard nebo módní návrhář Ralph Lauren. A svíčky na dortu sfoukne taky modelka Daniela Peštová nebo pivovarník Stanislav Bernard. Tak přeji všechno nejlepší. A dneska si můžeme zpříjemnit den nějakým dortíkem, protože je den desertů. Tak hezké ráno a příjemný poslech.
1: Ráno na Signál Rádiu.

Do nového dne na Signál Rádio vstupujeme v příjemném houpavém rytmu reggae se skupinou UB40. Dneska máme nad Českem hodně oblačnosti, na některých místech se vyskytuje i občasný déšť a teploty se pohybují nejčastěji mezi 6 a 10 stupni. Například Liberec a Turnov měří 7 stupňů, Praha a Brandýs nad Labem mají 11 stupňů a Jihlava s Brnem jsou teď ráno na 6 stupních. Dnes bude ze začátku ještě zataženo až oblačno s občasnými přeháňkami, které ale budou během dne ustávat a odpoledne se místy obloha protrhá až na polojasno. Dnes naměříme příjemných 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 8, takže na půlku října docela hezké počasí.

0: Hurikán Dalibor Janda, ale ještě předtím vám prozradím, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Ode dneška následujících 10 dní je možné obrátit se na správní soudy v případě, že máte pochybnosti o výsledcích letošních voleb do obecních zastupitelstev. Dnes se na své schůzi sejde poslanecká sněmovna. Na programu má pouhé dva body. Oba se týkají zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident. Dnes je poslední den, kdy můžeme přispět do sbírky na pomoc nevidomým a slabozrakým Bílá pastelka. Za symbolických 40 korun dostanou dárci buď bílou pastelku nebo záložku do knihy s brailovým písmem. V areálu Spolany Neratovice se dnes uskuteční taktické cvičení pořádkových jednotek Policie České republiky. Budou zde trénovat zvládnutí situací, které mohou narušit veřejný pořádek. Společnost Microsoft dneškem oficiálně ukončuje podporu balíčku Office 2021 Pro. Po tomto datu už software nebude dostávat bezpečnostní aktualizace ani technickou podporu. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá ode dneška do neděle výstavu citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin. Kromě citrusů budou k vidění i banánovníky, kakaovníky, vavříny nebo mučenky a další. A hokejisté Liberce dnes budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat v Davosu o postup do play-off.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před půl sedmou míříme na Signál Rádio do provozu. K vážné nehodě se zraněním došlo na dálnici D1 na 30. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Jsou tady v sobě dva kamiony, na místě záchranka a hasiči, protože u jednoho z aut došlo k proražení nádrže. Zdržíte se tady v koloně. V Praze na Pohořelci pozor před vjezdem do tunelu Brusnice ve směru na Troju. Tady se srazilo osobní a nákladní auto s dodávkou, které komplikují provoz. A na dálnici D2 máme hlášený spadlý náklad ve vozovce na 11. kilometru ve směru na Brno. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
0: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Přeju všem příjemné středeční ráno se Signál rádiem. Mike Oldfield a Maggie Reilly, jejich Moonlight Shadow. Tenhle hit určitě zazní na koncertu Maggie Reilly 28. října v pražském Lucerna Music Baru. Za chvíli do 7. hodiny zaspívá třeba Katrina and the Waves anebo Samantha Fox. Před námi je středa 14. října.

0: Máte naladěné středeční ranní vysílání Signál Rádia. Teď se vám ještě budou místy hodit deštníky. Nad Českem je totiž hodně oblačnosti a na některých místech se vyskytuje občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 6 a 10 stupni. Například Liberec a Turnov měří 7 stupňů, Praha a Brandýs nad Labem má 11 stupňů a Jihlava s Brnem jsou teď ráno na 6 stupních. Dneska bude ze začátku ještě zatažená oblačnost s občasnými přeháňkami, které budou ale během dne ustávat a odpoledne se místy obloha protrhá až na polojasno. Dnes naměříme příjemných 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 8, takže po zataženém ránu přijde celkem hezké odpoledne.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Na vlnách Signál Rádia to roztáčela Katrina and the Waves a ještě než náš éter ovládne dnešní oslavenec Cliff Richard, povím, co zajímavého najdeme na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vládní Airbus se potýká s poruchou, která komplikuje podnikatelskou misi po několika zemích Asie. Letadlo nebylo schopné letu a tak česká delegace musela využít pravidelnou linku z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Delegace tu má na dnešek domluvených několik důležitých obchodních jednání. Americké vesmírné vozítko Perseverance překonalo rekord. Od roku 2021 zkoumá Mars a po povrchu této planety urazilo už přes 45 kilometrů. Jedná se tak o vozidlo s nejdelší ujetou vzdáleností mimo Zemi. Šestikolový rover Perseverance, překladu vytrvalost, na rudé planetě pátrá po stopách dávného mikrobiálního života. Ochránci přírody a dobrovolníci kvůli suchu zachraňují na březích Slabské přehrady škeble, včetně vzácných druhů. Zatím se jich podařilo přesunout zpět do vody přes 95 tisíc. Mlži zůstaly kvůli nízké hladině uvězněni na březích a voda dál ustupuje. Českým fotbalistkám se v odvetě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa nedařilo. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po nedávné domácí porážce z baráže o šampionát vypadli. Zatím tak stále marně čekají na účast na velké akci. Naopak radost mají hokejisti Pardubic, kteří v šestém utkání základní části Ligy mistrů porazili švédský tým 2-1 a připsali si tím páté vítězství.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia, kde se už dnes můžete těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou jste možná četli. Lovci mamutů, to je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazený do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Tak si nenechte ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Samantha Fox a Touch Me na Signál Rádiu, přesně 4 minuty před 7 hodinou. Lucka Sinková se mnou ve studiu, krásné ráno ti přeju.
1: Hezký den přeji.
0: Tak co, máš dneska něco sladkého sebou?
1: No právě jsem to slupla.
0: Ty jsi to slupla? No počkej, to mi nemůžeš říkat, že jsi to slupla a nepodělila jsi se mnou.
1: To je, viď, já jsem to měla od včera, jsem si to rozdělila. Když aha, už kalorie počkej, a cukr, počkej, tak počkej, jsem počkej, si počkej. To dala na dvě půlky.
0: To je dobře, že jsi to slupla, protože já nic okoralýho nechci. Ale proč o tom mluvím? Dneska je den desertů. Jaký
1: no,
0: je tvůj
1: tě,
0: oblíbený?
1: Ty ho máš každý den. Jaké je můj oblíbený? Hele, všechny asi. Jo?
0: Všechny?
1: No jo.
0: Já když si vzpomenu na svá mladá léta. Miloval jsem v 80. jahody se šlehačkou, anebo višně s tou kakaovou šlehačkou, co se prodávalo u nás v Mléčném baru. Pak když jsem byl starší, tak jsme chodívali na grilliášový pohár, to jsem taky miloval.
1: No čoveče, ty máš vzpomínky.
0: A odjakživa jsem miloval punčové řezy.
1: Jo, tak aha, tak počkej, teď si našel moje slabé místo. Punčák si dám jenom výjimečně, ale jinak mi fakt chutná všechno.
0: No. A nám chutnají tvoje zprávy, tak co v nich neseš?
1: Já myslím, že budeme pokračovat v těch dortících, já no, jsem tak se tak jako rozněžnila.
0: To
1: bychom
0: tady mohli mluvit celé hodiny o tom.
1: No, a ty mi to takhle zkazíš. Tak jo, no, pojďme na zprávy. Papež je po operaci, tak si řekneme víc za okamžik. A jestli pak se podívají naše fotbalistky na mistrovství světa nebo mají utrum.
0: Poslouchejte nás dál, dozvíte se, pak taky 80. Pet Shop Boys, Michael Jackson a nebo Marisa Paradis.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto s nákladňákem se srazili na silnici 43 u obce Lipůvka na Blanensku, projet se dá s opatrností. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 39 u obce Přísečná na Českokrumlovsku. 3 osobní auta a divoké prase se srazily na dálnici D4 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Tady je zdržení v koloně jako okolo půl hodiny a záchranka zasahuje u nehody na silnici 115 u Hostomic na Berounsku. Jezděte velmi opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké říjnové ráno a příjemné vstávání přeje Lucie Sinková. Sněmovna bude znovu hlasovat o podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Vládní koalice chce přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává politizace státní správy. Poslanci budou rozhodovat také o doprovodné novele, která má prezidentovi odebrat pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. I tu chce vládní koalice prosadit. Porucha vládního Airbusu komplikuje podnikatelskou misi ministra dopravy Ivana Bednárika a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara v Azerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Letadlo není schopné pokračovat v letu. Delegace proto k přesunům mezi státy využije pravidelné letecké linky. Hasiči od časného rána zasahovali u požáru bytu v požární ulici v Karlových Varech. Plamenné hoření se už podařilo uhasit, jak informovali hasiči na síti X před 2 hodinami. U papeže Lva 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval včera večer Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden.
0: Co se děje v regionu?
2: Součástí komunálních voleb v Pražské Písnici bylo i referendum týkající se souhlasu s plánovanou revitalizací zdejšího sídliště. Referendum není platné, důvodem je nízká účast hlasujících. Z informací zveřejněných na webu vyplývá, že v referendu hlasovalo 28,65% oprávněných voličů. Pro jeho platnost je nutná účast alespoň 35% voličů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalistky se na mistrovství světa nepodívají. V semifinále baráže prohráli ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce tak kvalifikace končí. Češky dvakrát vedly díky gólům Denisy Veselé a Kláry Cahinové. Kvůli chybám v obraně, ale 3krát inkasovali.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne místy i sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Se 7 hodinou pokračuje ráno na Signál Rádio. Je 14. října, tak má svátek Agáta a Krasomil. Narozeniny by měl herec Sir Roger Moore, který byl představitelem Jamesa Bonda. Oslavencem je zpěvák Sir Cliff Richard nebo modní návrhář Ralph Lauren. A svíčky na dortu dnes foukne taky modelka Daniela Peštová nebo pivovarník Stanislav Bernard. Od nás letí velké gratulace. No a přehled dnešních výročí za chvíli připomene mimo jiné jeden hodně neobvyklý rychlostní rekord. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno, mám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, je 14. října, den, kdy byla v roce 1851 založena tisková agentura Reuters. Za připomínku ale stojí i další dnešní výročí, tak pojďme na ně.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2012 Rakušan Felix Baumgartner stal prvním člověkem, který volným pádem překonal rychlost zvuku. Dosáhl konkrétně rychlosti 1357 km v hodině. V roce 1989 byla Václavu Havlovi udělena cena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Do sametové revoluce tehdy zbýval jeden měsíc a jeden týden. V roce 1947 se v letadle poprvé podařilo dosáhnout nadzvukové rychlosti. V roce 1919 parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. Bylo to doslova na poslední chvíli, přesně za 14 dní, totiž bylo první výročí vzniku Československa. A v tento den byl v roce 1584 na Moravě zaveden gregoriánský kalendář. Po 3. říjnu se hned psalo rovnou 14. října.
1: Signál rádio vám přeje do

0: obloha protrhá až na polojasno. Naměříme příjemných 13 až 18 stupňů, na horách bude kolem 8. Za každými mraky se skrývá slunce, které by se tedy mělo u nás na chvíli odpoledne ukázat. Tak hezký den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Středeční ráno na Signál rádiu má namířeno k 7:30, je 14. října a také dnešek bude plný zajímavých událostí.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Ode dneška následujících 10 dní je možné obrátit se na správní soudy v případě, že máte pochybnosti o výsledcích letošních voleb do obecních zastupitelstev. Dnes se na své schůzi sejde poslanecká sněmovna. Na programu má pouhé dva body. Oba se týkají zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident. Dnes je poslední den, kdy můžeme přispět do sbírky na pomoc nevidomým a slabozrakým Bílá pastelka. Za symbolických 40 korun dostanou dárci buď bílou pastelku nebo záložku do knihy s brailovým písmem. V areálu Spolany Neratovice se dnes uskuteční taktické cvičení pořádkových jednotek Policie České republiky. Budou zde trénovat zvládnutí situací, které mohou narušit veřejný pořádek. Společnost Microsoft dneškem oficiálně ukončuje podporu balíčku Office 2021 Pro. Po tomto datu už software nebude dostávat bezpečnostní aktualizace ani technickou podporu. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně pořádá ode dneška do neděle výstavu citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin. Kromě citrusů budou k vidění i banánovníky, kakaovníky, vavříny nebo mučenky a další. A hokejisté Liberce dnes budou v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů bojovat v Davosu o postup do play-off.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Britské synpopové duo Yazoo a Don't Go na Signorádu 2:08, za chvíli Bee Gees, Whitney Houston a nebo skupina Duran Duran.
1: Signál rádio, doprava.
0: Tři osobní auta a divoké prase se srazily na dálnici D4 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Zdržení v koloně je kolem půl hodiny a další tři auta máme v sobě na silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. V dlouhé koloně se zdržíte ve směru na Turnov. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Také v polovině pracovního týdne vám dělá společnost Signál Radio a protože už přišel podzim, večery jsou dlouhé a tmavé, tak mám pro vás takovou skvělou nabídku. Získat u nás můžete roční předplatné na streamovací službu Prima Plus, kde si užijete stovky filmů a seriálů a k tomu přidáme i naše krásné slušivé rádiové tričko. K získání těchto dvou dárků stačí skutečně málo. Před 8:30 se dovolat na číslo 910 260 910 a odpovědět správně jedním jediným slovem v naší kvízové hře ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít a určitě se podívejte na detaily taky na našem webu signalradio.cz.
1: Ráno na Signál.

Step by step, krok za krokem, s Whitney Houston pokračuje ráno na Signa Rádiu. Dnes mají svátek Agáty a tak pranostiky s tímto jménem říkají svatá Agáta zima klepe na vrata, anebo svatá Agáta na chladný vítr bývá bohatá. Tak myslím, že ani jedna z těchto pranostik se úplně nevyplní, protože teď kolem poloviny října si užíváme takzvané terziánské babí léto, které se projevuje sice chladnými a mlhavými rány, ale příjemnými teplotami během odpoledne. A toho se dneska dočkáme. Ze začátku ještě bude zataženo s občasnými přeháňkami, ale odpoledne se obloha protrhá až na polojasno a naměříme příjemných 13 až 18 stupňů a podobně bude vypadat počasí minimálně do tohoto pátku. Tak hezký den a tohle už jsou na vlnách Signa Rádia Duren Duren.

0: Na Signál Rádiu to teď roztáčeli Duran Duran, dál už to bude Olivia Newton-John a John Travolta, ale nejdříve vyrazíme na Olomoucko. Jeden zdejší areál ještě před zimní sezónou nabízí příjemné možnosti, jak si užít den s rodinou v přírodě. Pozvánku přidává kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Podzim v rezortu Hrubá voda rozhodně neznamená konec sezony. Oblíbený areál v údolí Bystřice nedaleko Olomouce nabízí i během října pestrou škálu aktivit pro rodiny s dětmi, milovníky přírody, turistiky i cyklistiky. O víkendech zůstává v provozu řada oblíbených atrakcí a na následující sobotu 17. října je připraven speciální rodinný program. Během podzimních prázdnin resort plánuje každodenní provoz vybraných aktivit. Současně už intenzivně připravuje nadcházející zimní sezonu, do které vstoupí s výrazně posílenou zasněžovací technologií. Každou sobotu a neděli je v provozu lanová dráha, která zpřístupňuje také obří kuličkové hřiště u horní stanice. Na své si přijdou i milovníci adrenalinu a pohybu. Otevřený je bikepark, bobová dráha a lanový park. Rodiny s dětmi mohou vyrazit také na výšky na koních nebo si zahrát minigolf. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Za chvíli už bude 8 hodin, tak je čas na dobrou zprávu. Ta dnešní je o úspěchu, který mají mezi turisty regionální produkty ze Středočeského kraje.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Když se řekne střední Čechy, každý si určitě vybaví krásný kraj plný zajímavých turistických cílů, ale to není všechno. Čím dál více lidí objevuje i zdejší regionální produkty. Jejich prodejna v Pražské Husově ulici dokonce letos přivítala o pětinu více lidí než před rokem. A co návštěvníky láká nejvíce, tak prý absolutně vede zdejší medovina a regionální medy. Velmi dobře se prodávají sady kutnohorských piv i středočeská vína. Dámy často sáhnou po regionální kosmetice nebo ručně vyráběných špercích. A zahraniční turisté si prý také často odváží suvenýry spojené se hrou Kingdom Come, která je spojená s místními historickými místy. Takže ze středních Čech si nemusíte přivést jenom nějakou běžnou magnetku nebo jinou cetku, ale také poctivé regionální výrobky.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Máme přesně 3 minuty před 8 hodinou, vyladíte ráno na Signál Rádiu, do studia dorazila Lucka Synková, vítám tě tady opět.
1: Hezké ráno všem.
0: My si tady občas děláme hezkou vůni, máme tady ve studiu difuzér a děláme si tady příjemnou atmosféru, aby nám ten den hezky začínal. Mimochodem Brno má nový suvenýr, který je spojený právě s vůní. Můžeš si tam totiž pořídit svíčky nebo náplň do difuzéru, která ti připomene vůni tamního zelného trhu anebo podzemních vodojemů na Žlutém kopci. Ono to
1: tak
0: zní Zní to veselé. Tyhle ty vůně vytvořila navíc neslyšící tvůrkyně, což je nádherný nápad. A ta vůně zeleného trhu má připomínat čerstvou zeleninu a bylinky. A ta druhá zase vůni vlhkého kamene, cedru a mechu. Tak asi zajdu do Brna.
1: Jo.
0: A obohatím tady náš sortiment vůní.
1: Můžeš to někomu koupit k Vánocu, mě napadlo. Ty rád kupuješ už ty vánoční
0: nebo,
1: dárky.
0: Nebo kdyby nám to někdo z posluchačů z Brna chtěl sem do rádia poslat, tak nebudeme se bránit. Co máš ty ve zprávách?
1: Dobře, tak si to tady hezky provoníme a mezi tím si řekneme, co nás čeká. Tak motoristé třeba chtějí výrazně omezit inkluzi na základkách. Jaký mají nápad? Za chvilku si povíme. A fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů zrovna neválili. Trenér Jindřich Trpišovský trošku chudák trpí a malinko si postěžuje za okamžik ve zprávách.
0: A po zprávách nejlepší osmdesátky, Modern Talking, Roxette nebo zpěvačka Madonna.
2: Signál Rádio doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku a porouchané vozidlo překáží na dálnici D10 na 12. kilometru na trase z Prahy na Turnov. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Cestou do práce nebo už v práci posloucháte Signál Rádio a také zprávy, které pro vás má Lucie Sinková. Motoristé chtějí výrazně omezit inkluzi na běžných základních školách. Navrhují, aby ředitelé mohli odmítat některé děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to nejen s těžším postižením, ale podle dalších návrhů i děti s lehčími poruchami učení, například dyslexií. Změny podporují také SPD a premiér Andrej Babiš. Koalice se na podobě reformy zatím neshodla. Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Důvodem je podle vlády nárůst jejich marží v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Daň se bude týkat pouze velkých korporací a v Česku pravděpodobně dopadne pouze na rafinérie v Karlopech nad Vltavou a Litvínově, obě vlastní společnost Orlen Unipetrol. Ministryně financí Alena Schillerová před poslanci odmítla, že by šlo o daň namířenou proti jedné firmě. Zároveň připustila, že by se v budoucnu mohla mimořádná daň vztahovat i na další sektory.
2: Jestli uvažujeme o zdanění dalších subjektů, vidíme. Diskuze se vedou různě, zatím jsme přišli s rafinérskou daní, protože tam to v podstatě hoří.
1: Zákon odolal opozičním návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě. Do Lotyšska pronikla skupina ozbrojených mužů, která se hlásí k názvu Černí Rusové. Na začátku října se pokusila převést z Běloruska do Lotyšska asi 20 migrantů a vyhrožovala tamním vojákům. Později muži poškodili hraniční infrastrukturu a ukradli bezpečnostní kamery. Skupina teď hrozí dalšími podobnými akcemi.
0: Co se děje v regionu?
3: Včely žijící na pražském letišti Václava Havla mají důvod k radosti. Jejich med opět potvrdil svou kvalitu. Se ziskem maximálního 100 bodů obhájil zlatou medaili v letošním ročníku soutěže Český med. Včely se na letišti nechovají pouze kvůli medu, ale i pro účely biomonitoringu. Správě letiště pomáhají sledovat stav životního prostředí v okolí letiště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s ázerbajdžánskými soupeři prohrál. Trenéra fotbalistů Slávie Jindřicha Trpišovského zklamal výsledek, ale i výkon týmu.
4: Ty příčiny je jich jako spousta, ale ty základní jsou, prostě nesmíte dělat chyby, kterými jsme udělali půl obou golů, prostě strašně hloupí.
1: Slavia naposledy vyhrála zápas Ligy mistrů před 19 lety, kdy na Strahově porazila Bukurešť 2-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno a místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne místy i sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
5: Už bylo 8 hodin, pokračuje ráno na Signál Rádio a s vámi ve studiu nadále Jirka Svoboda. Za chvíli vás vezmu do Karlovarského kraje, kde spustili skvělou novinku pro turisty a návštěvníky regionu. A také dneska budeme soutěžit ve hře Ano nebo ne. Na nikoho z vás čeká roční předplatné na Prima Plus a naše krásné rádiové tričko. Získat dva dárky můžete za jedno jediné správné slovo na čísle 910 260 910. Hrát budeme před 8:30. Teď všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Užíváte si vysílání Signál rádia a jestli máte v plánu vyrazit na výlet do západních Čech, pak pro vás mám takovou novinku. Karlovarský kraj totiž před několika dny spustil web Kam na západě a na něm přehledně najdete informace o akcích, které se v tomto regionu konají. Víc nám prozradí hejtmanka Andrea Pfeffer-Ferklová.
1: Byl spuštěn nový webový kalendář, který se jmenuje kamnazapade.cz, který v podstatě nabídne úplně všem, to znamená, ať už jsou to rodiny s dětmi, ať jsou to sportovci nebo lidé, kteří mají zájem o kulturu, společenskou akci, na jednom místě najdou úplně vše. Je tam zapojen celý Karlovarský kraj, to znamená všechny destinační agentury, kulturní instituce, města a podobně, tak aby jsme na jedno místo vložili v podstatě veškeré informace a je možné si filtrovat podle toho, co vás zajímá a kam byste rádi zašli.
0: Takže při plánování výletu na západ Čech už není potřeba procházet desítky webových stránek různých institucí, ale kalendář akcí a zajímavostí je hezky na jednom portálu. Navíc je možné přes něj dokonce nakupovat i vstupenky. Tak téhle službě pro turisty a návštěvníky velmi fandím.
2: Signál Rádio.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Dnes je 14. října a v roce 2018 naměřili v pražském Klementýnu lehce přes 23 stupňů. Průměr pro toto období je přitom necelých 11 stupňů Celsia. To znamená, že i dneska si užijeme nadprůměrně teplý den. Ze začátku bude ještě zatažená až oblačno s občasnými přeháňkami, které ale budou během dne ustávat, a odpoledne se místy obloha protrhá až na polojasno. A dnes naměříme příjemných 13 až 18 stupňů. No a v podobném duchu bude počasí pokračovat až do pátku. Tak si užijte další příjemné dny se Signál rádiem.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál rádiu dospíval Michal David, před půl devátou ještě Madonna a taky soutěž o roční předplatné na Prima Plus a naše rádiové tričko. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Nejdříve ale nahlédneme na pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vládní Airbus se potýká s poruchou, která komplikuje podnikatelskou misi po několika zemích Asie. Letadlo nebylo schopné letu a tak česká delegace musela využít pravidelnou linku z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Delegace tu má na dnešek domluvených několik důležitých obchodních jednání. Americké vesmírné vozítko Perseverance překonalo rekord. Od roku 2021 zkoumá Mars a po povrchu této planety urazilo už přes 45 kilometrů.

0: Naopak radost mají hokejisti Pardubic, kteří v šestém utkání základní části Ligy mistrů porazili švédský tým 2-1 a připsali si tím páté vítězství.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Středeční ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Madonna a jestli chcete dva dárky za jedno jediné správné slovo, tak volejte právě teď do studia na číslo 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Tento týden můžete získat přeplatné na streamovací službu Prima Plus na celých 12 měsíců a k tomu přidáme i naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Tady je Jirka, Signál Rádio, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Milan.
0: Milane, odkud nám voláte?
2: Teď konkrétně ze Staré Boleslavy.
0: Ze Staré Boleslavy, tak tam právě teď máte naladěný signál. No a já mám tady jednoduchou, teda doufám, že jednoduchou otázku. A když odpovíte správně ano nebo ne, tak výhra bude vaše. Takže Milane, já se ptám, je pravda, že nejdražším a nejvzácnějším kořením na světě je vanilka? Ano nebo ne?
2: No, já bych řekl, že ne.
0: Jsem vám chtěl zatleskat a pustil jsem místo toho úplně jinou hudbu. Tak ano, měl jste to správně. Správná odpověď je ne, protože tím nejdražším kořením na světě je šafrán. Tak pro vás to znamená, že vás čekají stovky filmů a seriálů, některé dokonce i s předstihem ještě dřív, než se objeví v běžném vysílání na Prima Plus a ještě vám přidáme i rádio.

0: nové tričko. Tak máte radost?
1: Jo, určitě.
0: Skvěle, skvěle.
1: Děkuji.
0: Mimochodem, jestli jste milovník hokeje, tak na Prima Plus teďko běží i některé zápasy NHL anebo reality show Zrádci. Tak moc gratuluju, užijte si to a ještě nezavěšujte.
1: Ano, děkuji.
0: Naslyšenou. Tak, další předplatné na Prima Plus a tričko vám budu rozdávat zase zítra touto dobou a jestli byste o té výhře chtěli vědět víc, tak koukněte na náš web signaradio.cz.

0: Přesně v 8:30 vám dělá společnost Signál Radio, za chvíli Joy, Paul Young anebo kapela Blondie.
1: Signál Radio, doprava.
0: Kvůli údržbě se aktuálně jezdí v zúžení na dálnici D52 mezi 20. a 26. kilometrem, a to na trase Brno-Pohořelice, a dvě osobní auta se srazila na silnici 27 u Malého Března na Mostecku. Tady se dá projet s opatrností. Signál Radio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Radio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Určitě už jste si všimli, že se začínají zbarvovat listy na stromech a jakmile trochu foukne vítr, tak se občas na obloze objeví i papíroví draci. Tahle tradice má své kouzlo už po generace, baví nejenom děti, ale i nás dospělé a navíc je to skvělá příležitost k tomu vyrazit společně s rodinou a nebo s přáteli ven na čerstvý vzduch a zapomenout na chvíli na starosti všedních dní. Tak co, chodíte na podzim pouštět draky a umíte také draka vyrobit? Klidně nám napište do studia přes naší mobilní aplikaci.
1: Signál rádio.

Středeční ráno trávíte se Signa rádiem. Místy se vám teď ještě mohou hodit deštníky, protože máme zataženo až oblačno. Místy se nám vyskytují přehánky, které ale budou během dne postupně ustávat a odpoledne se místy protrhá obloha až na polojasno. A dnes naměříme příjemných 13 až 18 stupňů. Zítřek potom začne mlhavou oblohou, ale postupně převládne polojasné až jasné počasí s teplotami 12 až 17 stupňů. Také pátek bude slunečný, ale ráno bude hodně studené, teploty se budou pohybovat kolem 3 stupňů a při uklidnění větru bude i lehce mrznout. A páteční odpoledne pak přinese polojasnou až jasnou oblohu s teplotami 14 až 19 stupňů. O víkendu pak dorazí do Česka studená fronta. Ráno.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Paul Young a dál už to bude Blondý anebo Sydney Youngblood, ale ještě nás kolega Honza Navrátil pozve do Prahy na tradiční Signál Festival, který by neměli vynechat milovníci světelných instalací a videomappingů.
1: Hezký den, Festival digitální a kreativní kultury letos krom jiného připomene i 90. výročí narození někdejšího prezidenta Václava Havla. Připomenou ho videomapping Život v pravdě, který proběhne na fasádě staroměstské radnice, a stejně tak i instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, která bude umístěna na nádvoří gotického kostela Panny Marie Sněžné. Obě havlovské instalace budou přístupné zdarma. Po skončení letošního ročníku bude instalace k vidění také při listopadových oslavách výročí sametové revoluce Korzo národní. Festival Signál letos se nabízí celkem 21 instalací. Za zmínku stojí třeba 10-metrová laserová instalace, která vznikne na slepém rameni Vltavy. Klidná hladina vody tu zafunguje jako zrcadlo, které laserové paprsky neustále násobí a vytváří iluzi nekonečné hloubky. Bude určitě na co koukat a nejenom na slepém rameni Vltavy. Celý program je na webu signalfestival.cz. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, podzim už je v plném proudu, ale to vůbec neznamená, že bychom měli přestat cestovat. Naopak, teď si užívají dovolené nezadaní lidé nebo páry, které už mají odrostlé děti. Někdo vyráží do exotických destinací, ale přibývá lidí, kteří pro podzimní pobyty volí Česko. Mezi top domácí destinace patří Jižní Čechy a Jihomoravský kraj. Často je takový pobyt spojený s návštěvou vinných sklípků, pěší turistikou, ale také wellness procedurami. Výhodou je, že už nejsou tropická vedra, v hotelích a penzionech je méně dětí, na turistické atrakce se nemusí stát dlouhé fronty a některé pobyty vyjdou dokonce i levněji než během léta. Takže ať už vyrazíte během podzimu k jihočeským rybníkům anebo na vinařský výlet na Pálavu, užijte si to a hlavně si nezapomeňte vzít Signál Rádio sebou. Po celé republice nás naladíte digitálně v DAB+ a také jsme dostupní kdekoliv na světě přes mobilní aplikaci.
1: Je tu nový

0: Pět minut před 9 hodinou dnešní ráno na Signál Rádiu zavírá zpěvák Sydney Youngblood. Dorazilo opět Lucka, vítám tě tady.
1: Hezký den.
0: Slyšela jsi někdy o ovoci, které se jmenuje durian?
1: Mm-mm.
0: Je to vlastně takový obří plod, velmi zapáchá. To jsi možná slyšela.
1: A chutná?
0: No to takhle, on zapáchá údajně jako zahnívající maso nebo schnilá cibule. Má to chutnat jako směs banánu, vanilky, mandlí a karamelu. Nevím, neumím posoudit, nikdy jsem neměl tu možnost ho ochutnat a asi bych to asi nedokázal pozřít. Nedávám ani syrečky, jo? Když všichni říkají, že to je dobré, tak tohle má být ještě něco horšího, ale pozor, údajně má tohle smradlavé ovoce ohromný vliv na lidské zdraví. Je to prý jeden z nejsilnějších antioxidantů a prý je také skvělý na hladkou pleť?
1: No, vidíš, tak to se hodí teď na podzim, myslím, ne kvůli té hladké pleti, ale abychom nebyli nemocní, ale tak jsem si představila, že si dáme ten kolíček na nos, to zvládnem a navíc já si ročky dávám, takže bych snad dala i tohle.
0: Já nevím, já si spíš říkám, že normálně by lidi kvůli smradu tohle ovoce nikdo jako nekupoval, tak se prostě řekne, že je to zdravé a najednou se ty obchody začnou hýbat.
1: Vidíš to. Vždycky je dobrý marketing, no. Jakmile nemáš dobrý marketing, PR-ko, tak prostě seš vedle jak ta jedla. Co ve zprávách? Ano. No tak jak si stojí politická hnutí podle nového průzkumu agentury Median, proberem to. Mm-hmm. A včera měla zámořská NHL na pilno.
0: A my máme na pilno s dalšími hity 80. V další hodině Jennifer Rush, Laura Bernigan anebo OMD.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Letenská ulice, tady kolem nehody dvou osobáků projedete s opatrností. Policie šetří nehodu kamionu na silnici 270, Uralská na Českolipsku. A ještě Brno, Zábrdovická ulice, tady se srazilo auto s tramvají. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou mnozí četli. Lovci mamutů je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazen do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Nenechte si ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké říjnové dopoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Podle nového průzkumu agentury Median by hnutí ANO získalo 29,5% hlasů. Jeho podpora ale klesá. Výrazně posílilo hnutí STAN, které by volilo 17% lidí. Třetí by skončila ODS, která má aktuálně 12,5%. SPD by měla 9%, Piráti 7,5% a Motoristé 5%. Průzkum ukazuje, že ANO má nejnižší podporu od letošního května. Sněmovna dnes znovu rozhoduje o zákonu, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla. Ten se stejně jako opozice obává, že změny oslabí ochranu úředníků před politickými zásahy. Zákon má nahradit dosavadní služební zákon a přiblížit zaměstnávání státních úředníků běžnému pracovnímu poměru. Opozice se chce v případě jeho přijetí obrátit na ústavní soud. Ropa dál proudí Hormuzským průlivem, přesto ceny pohonných hmot zůstávají vysoké. Důvodem je mimo jiné výrazné zdražení námořní dopravy kvůli válce a bezpečnostním rizikům. Prudce vzrostly i náklady na pojištění tankerů. Přeprava, která dříve tvořila jen malou část ceny ropy, se podle iDnes.cz teď podílí až na 27%.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský obecní dům chystá novou stálou interaktivní expozici, která mapuje historii této významné budovy, která byla součástí mnoha klíčových událostí českých dějin. Expozice s názvem Palác českých srdcí, dějiny domu a dějiny v domě nabízí audiovizuální technologie a také dotykové obrazovky. Náklady na vznik výstavy, která se otevře ke 110. výročí vzniku Československa, dosáhly 75 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera měla zámořská NHL na Pilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně nestratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Koloráda 3-2 nad Dallasem. Přesně mířili i Tomáš Hertl z Vegas, Pavel Zacha z Bostonu, Adam Klapka z Calgary a premiérově v nejlepší lize světa i mladík Adam Jiříček ze St. Louis. Z brankářů slavil výhru Karel Vejmelka s Utahem. Naopak porážce nezabránili Dan Vladař a Lukáš Dostál.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zatažená oblačná a místy i deštivá obloha se postupně protahává a objevuje se sluníčko. Odpoledne už jenom polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka.
0: Signál Rádio.
3: Dnešní vysílání Signál Rádia s 9. hodinou z rána plynule přešlo do dopoledne a ještě stále máme před sebou skoro celou středu 14. října. Dneska se asi bude hodně slavit u zpěvačky Madony, protože přesně před 30 lety porodila svoji první dceru jménem Louders. Také přejeme jen to nejlepší a do hudební historie zamíříme za chvíli i za dalšími událostmi. Tak si je nenechte ujít, s vámi je dál Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte dopolední vysílání Signál Rádia. Náš kolega Lukáš Bláha každý den prochází informace o hudební historii a pár momentů spojených s dnešním datem nám teď připomene.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Datum 14. října 1996 má jistě hluboko ve svém srdci uložené. Madonna na svět totiž přivedla svého prvního potomka, dceru, kterou pojmenovala Lourdes. Otcem se stal osobní trenér královny popu, Kubánec Carlos León.

Proti proudu času plujeme o 32 let zpět, kdy se na plátnech amerických kin premiérově zjevil dnes už kultovní snímek Pulp Fiction. Režisér Quentin Tarantino v něm přináší drsný humor a historky z podsvětí, ale oživuje taky spoustu přímo jeho oblíbených klasických šlágrů ze 60. Ať už Mr. Low, Son of a Preacher Man či Girl, You'll Be a Woman Soon v povedené nové verzi party Arch Overkill.

vzpomínání tentokrát dostává stopku 14. říjnový den roku 1988. V něm se Def Leppard stali první kapelou historie prodejních žebříčků, která mezi své fanoušky dostala na 7 milionů kopií dvou po sobě jdoucích alb. Letopočtu 1983 vydaná Pyromania a 1987 Hysteria. Druhý zmíněný titul, obsahující 6 hitových singlů, zůstává dosud nejžádanějším LPčkem amerických rockerů. Příznivci po celém světě si zakoupili více než 20 milionů nosičů.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde se už dnes můžete těšit na další zajímavý rozhovor. Tentokrát se bude mluvit o knize, kterou jste možná četli. Lovci mamutů, to je historický román a nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha, které vyšlo poprvé v roce 1918. Příběh je zasazený do starší doby kamenné na území našeho státu a hltali ho celé generace čtenářů. Po více než 100 letech se na toto téma trochu jinou optikou zaměřil současný spisovatel a vydal trilogii s názvem Země mamutů. Hostem kolegy Luboše Dvořáka bude její autor Pavel Radosta. Tak si nenechte ujít zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.

0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80-kovém retro designu.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Signálu jsme si dali trochu toho slunečního reggae, za chvíli už Bonnie Tyler a nebo skupina OMD, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který už zjišťoval, jak se ski areály připravují na zimu.
1: Teploty se pomalu dostaly až k nule. Vrcholy hor už hlásí první centimetry sněhu, který ještě určitě roztaje. Jenže jsou technologie, které pro lyžařská střediska vyrábí zmrzlou hmotu. Například ski areál Ještěd se začal chystat na novou zimní sezónu. Pro přípravu kritických úseků sjezdovek využívá proces, který dokáže vyrábět nezávisle na venkovní teplotě led, který pak slouží jako základ pro sníh. K provozu zařízení je potřeba pouze voda a elektřina. Do výrobního procesu se nepřidává žádná chemie a ani jiné přísady. Je to jako když si domů pořídíte na léto výrobní kledu. Z toho vašeho pak padají ledové kloboučky. V jejich na stěnách válce postupně namrzá voda a vznikající led následně se škrabávají rotující nože. Ten pak putuje potrubím do připravené deponie nebo přímo na místo, kde je potřeba. Výrobní kapacita je až 2 tuny ledu za hodinu na jedno zařízení při vhodných podmínkách. Tak už jen to příznivé počasí pro zimní sporty přeje Luboš Dvořák.

0: Zpěvačka Annie Lennox 4 minuty před 10. hodinou tady u nás na Signál Rádiu. Za chvíli už vám nabídneme rozhovor s přespisovatelem Pavlem Radostou. No a po zprávách se těšte taky na zpěváka Blacka, zpěvačku Cher nebo Tears for Fears. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Bubenecký tunel ve směru na Troju. Tady vás drží nehoda 3 osobních aut. Rudná u Prahy hlásí nehodu 2 osobáků na silnici 605. Brno ulice Veveří, tady pozor na nehodu auta a tramvaje. A ještě dálnice D11 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Tady už policie vyšetřuje nehodu 2 kamionů. Přejeme šťastnou cestu.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková, je tu 10. a další zprávy. Sněmovna znovu projednává zákon o zaměstnávání státních úředníků. Vládní koalice chce přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává politizace státní správy. Poslanci znovu rozhodnou i o doprovodné novele, která má prezidentovi odebrat pravomoci při jmenování vedoucích stálých misí. Prezident Petr Pavel se příští týden v Německu zúčastní konference, která se zaměřuje na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k jeho tamnímu programu Hrad zveřejní v dalších dnech. Ode dneška až do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v obecních a senátních volbách. Připomeňme, že státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Americký prezident Donald Trump navštíví v listopadu filipínskou Manilu, kde se zúčastní summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie. Píše o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: 300 vajíček kriticky ohrožených strašilek humřích získala pražská zoologická zahrada. Vajíčka tvorů, kteří dorůstají velikosti až 15 cm, do Prahy připutovala ze zoologické zahrady v kalifornském San Diego. Jde o vajíčka, která pochází z pohlavního rozmnožování s oplozením, které dává vzniknout samičkám i samečkům. První nymfy by se mohly vylíhnout na přelomu roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Záložník Lukáš Provod litoval, že fotbalisté Slávie neprolomili čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů ani v Baku proti outsiderovi Sabahu. 29-letý český reprezentant po nečekané porážce 0-2 ve druhém kole s nováčkem soutěže připustil, že Pražané nepodali dobrý výkon. Vyčítal si také neproměněnou velkou šanci.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zatažená oblačná a místy i deštivá obloha se postupně protrhává a objevuje se sluníčko. Odpoledne už jenom polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes v brněnském studiu si budeme povídat o knihách a knihách, které znáte většina z nás z dětství a mnoho generací. Když se řekne Lovci mamutů, tak samozřejmě se nám vybaví Edvard Storch. Ovšem mám tady spisovatele, který se na to podíval už z jiného pohledu, a Pavel Radosta, kterého zdravím, dobrý den.
2: Taky zdravím všechny.
1: A ten se na to podíval z toho pohledu, že vlastně za tu dobu, co se ta kniha vlastně kdy byla poprvé vydána, ve 30. letech minulého století?
2: Kde pak poprvé byla vydaná v roce 1918, ještě se jmenovala jinak, a myslím, že první vydání pod názvem Lovci mamutu bylo v roce 1921. To znamená více jak 100 let, ano, už mají Lovci mamutu.
1: Takže ten pohled se změnil, proto jste se do tohoto tématu pustil. Vyšla vám trilogie, já jsem ji objevil úplně náhodou. Ne, že bych ty reklamy, co na mě vyskakují, akceptoval v tomto přídě, jsem to teda opravdu koupil. A začítl jsem se do toho, protože ten příběh zná mnoho generací. Proč byste se právě pustil do tohoto tématu tímto směrem?
2: No, já říkám, že jsem nevím už v jakém časopise našel takovou polemiku, že Lovci mamutu už nejsou tak aktuální samozřejmě, a že už by měl někdo napsat novou verzi, tak jsem tu rukavici zvedl.
1: Je zajímavé, teď jenom odbočím v tématu, protože samozřejmě Lovci mamutu jsou spojeni i s ilustracemi pana Buriana, a i Burian má svého následníka v Brně. Potkali jste se někdy?
2: No, největšího následníka, nejlepšího podle mého soudu, a nejenom podle mého soudu, měl v Torontu a posléze v Praze. Ten člověk se jmenoval Jan Sovák, a když o něm mluvím v minulém čase, tak bohužel zemřel. A to byl naprosto skvělý paleoartista, jak si říkají, tedy člověk, který se věnuje ilustracím pravěku. Byl vynikající, například ilustroval první vydání Jurského parku, knižní vydání, protože žil dlouho v Kanadě. Ano. Potkal se s panem Krišnem, který tu knížku napsal, a on ji ilustroval. Takže ten nejlepší opravdu byl v Praze, a do dneška a dlouho je mi líto, že na té knize nemůžeme spolupracovat. My jsme se původně domlouvali, že by jí dělal ty ilustrace, ale bohužel zemřel.
1: Kdo vám teď ilustroval ty knihy?
2: To bylo na jeho doporučení. To děvče se jmenuje Katka Coufalová, mladé děvče. A byla to vynikající volba, protože když bychom se snažili dostat do té podoby burianovské, tak by tam ta záměna s těmi lovci mamutů mohla někomu evokovat, že je to nějaká nápodoba. Kdežto Katka Coufalová ilustrovala tu knížku takovými jakoby tajuplnými malbami, kresbami, má to nádhernou atmosféru, a musím říct, že všichni vlastně, i recenze, i lidi, se kterými mluvím, taky chválí víc jak mě ještě.
1: Dnes Pavel Radosta naším dnešním hostem.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Povídáme si o lovcích mamutů. Je to téma, které jsme zažívali, jak už jsme řekli, je to více než 100 let otevřeno literárně, knižně. Jak vás třeba v dětství zasáhlo tohle téma?
2: No moc.
1: Taky jste si hráli.
2: Nehrál jsem si teda na mamuty, ale Storcha jsem měl hrozně rád a vlastně všechny tady ty knížky o pravěku a knížky o dobrodružství. Takže já jsem si trošku splnil dětský sen a napsal jsem si svoji dobrodružnou knížku.
1: No, vy jste napsal 3 knihy. Jak to je teď? Jak to jde za sebou? A jestli na sebe navazují ta trilogie? Nebo už můžu číst, čím chci začít?
2: No, je lepší to číst postupně samozřejmě. Ano. Taky se jich víc prodá tím pádem. Ale první knížka se jmenuje Ztraceno zemi mamutu. Tam se ten hlavní hrdina, chlapec, opravdu ztratí svému kmeni, což v té době musela být opravdu záležitost života a smrti bez ochrany dospělých a celého vlastně toho tábora. Jen tak člověk zřejmě nepřežil. On přežil naštěstí, proto se mohl napsat druhý díl. Ten druhý díl se jmenuje Šaman v zemi na mamutu a tam už se objevuje reálná postava. No reálná. No. Použil jsem vlastně nějaké znalosti a vědecké poznatky a z nich jsem udělal potom ten příběh. Takže šaman skutečně existoval. Je to jeden zase z prvních vlastně nálezů na světě. V hrobě toho šamana tady v Brně na Francouzské ulici se našla loutka, takže to je první loutka vůbec na světě. A říká se mu šaman, protože kolem něj se našlo spoustu nějakých zvláštních rituálních předmětů, o kterých dodnes archeologové neví, co vlastně znamenali. Takže tady ta úplná postava šamana je takové nosné téma toho druhého dílu. A třetí díl, tam vlastně jsme proběhli celých zhruba 10 000 let a nastupuje vrchol doby ledové, kdy ti lovci mamutů, tady ti gravetienci, jak se jim říká odborně, už od nás odcházeli, protože se na ně tlačili ledovce, tlačili se na ně požáry, stepy, bylo sucho, ty ledovce vázely vodu a už to tady nebylo moc k žití.
1: No, neopakuje se trošku ta doba teď obráceně?
2: No, ještě zdaleka ne, my se zatím pohybujeme plus minus 1,5 stupně v té dlouhodobé výchylce. Tenkrát, to znamená před těma 25 000 lety, byla ta teplota asi o 7 stupňů nižší, ta průměrná roční.
1: Takže jsme na tom, jak se říká, ještě říká se v pohodě. Ten rozdíl mezi Storchem, kdy on měl ty dispozici, ty objevy archeologické a dnešní dobou, jak je velký za těch 100 let?
2: Hodně velký. Řekl bych obrovský. Já toho Storcha dodnes obdivuju, protože s těmi prostředky, co měl k dispozici, tak on dosáhl opravdu hodně. Byl to zanícený učitel, vychovatel, archeolog, měl spoustu vlastních nálezů, takže co mohl vzhledem ke znalostem té doby, tak udělal perfektně. No ale za 100 let skutečně se to hodně změnilo.
1: A objevilo
2: někdy v 50. letech radiouhlíková metoda, která poměrně přesně určovala stáří těch nálezů kosterních a dalších. V poslední době potom genové analýzy, které překopaly vlastně ten náhled na prahistorii do značné míry.
1: Vy sám jste byl někdy u nějakých vykopávek se podívat?
2: Ne. Já jsem jenom parazitoval vlastně na vědeckých pracech lidí, kteří se tomu věnují opravdu profesionálně, ale hodně mě to bavilo, hodně věcí jsem konzultoval, hodně věcí jsem si musel načíst.
1: 3 příběhy, o kterých si povídáme s Pavlem Radostou, tedy v zemi a období lovců mamutů. Signál rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu lovci mamutů, které jsme otevřeli v knihách Pavla Radosti, kterým naším dnešním hostem. Ten pohled je samozřejmě široký. Co vás ještě v této oblasti je schopno fascinovat? Protože stále se kope, teď se staví, teď je velký boom stavební. U Hradce Králové jsou objevy, staví se na Moravě, na severní Moravě. A to jsou místa, kde po tisíci let žili lidé. Vlastně jejich souputníci, můžeme říci.
2: Ano, ano. Ono těch lidí nebylo v té době moc. Odhaduje se, že na celé Moravě, kde byla ta největší koncentrace lovců mamutů, tak žilo několik set, maximálně 1000, 2000 lidí současně. Takže to bylo opravdu velmi málo. A to ještě ta jižní Morava a vlastně i část Slezska, To bylo centrum tehdejší civilizace. Tolik lidí nikde jinde na jednom místě vlastně se nenašlo. Takže v té době těch lidí bylo poměrně málo a nedá se očekávat, že by se našlo nějaké opravdu velké sídliště, už protože ta zem je poměrně dost rozvrtaná tady kolem. To, co se dálo třeba v Přerově, v Předmostí u Přerova, kde se našly obrovské množství mamutích kostí a dalších prehistorických zvířat, to se zřejmě už opakovat nebude.
1: No ale když to vezmeme, jsme v Brně, po čem vlastně tady chodíme? Vy jste zmínil toho šamana, který je kde byl nalezen?
2: Na Francouzské ulici, ano. To je tedy poměrně proslulá, ne kvůli šamanovi. Je to jeden z nejcennějších nálezů, ale ku podivu v Brně moc velká koncentrace těch lovců mamutů nebyla, proto je i to místo toho nálezu poměrně vzácné, protože nikde žádné větší sídliště v okolí nebylo. Takže co tam sám dělal, jestli tam čaroval teda o samotě, jestli se k němu chodilo jak dneska k léčitelu, možné to je, ale největší koncentrace byla dole na jižní Moravě. Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice, to jsou prostě místa, kde ty nálezy jsou jednoznačně největší, snad největší na celém světě, tady z toho období.
1: A čím to bylo, že vlastně ty lidé, já jsem nedávno jsem točil podobný rozhovor s ředitelem Polabského muzea a tam vlastně ti lidé taky přesto, že tam nebylo tolik bezpečno, protože Polabí je rovinaté, tak přesto tam z těch nálezů je také spousta. Čím to, že tady ta oblast vlastně směrem dolů k Dunaji je taková?
2: Je to úval, který navazuje na Dolnomoravský, navazuje na Hornomoravský a tím úvalem zřejmě táhla stáda mamutů. Ne, že by to byla jejich jediná obživa, dokonce možná to nebyla ani hlavní obživa. Dokonce v Pavlově, kde je skvělý památník lovců mamutů, tak jim říkají lovci zajíců, protože se našlo nejvíc vlastně v těch potravinových zbytcích, nejvíc kosterních pozůstatků zajíců.
1: Což vlastně i v té knize popisujete, jak lovili, malá zvířata.
2: ten lov těch mamutů, to asi nebyla vůbec jednoduchá věc, přesto ta civilizace, která tady byla natolik vyspělá, že byla schopná ulovit i tak velké a odolné zvíře, jako je mamut. Samozřejmě ho nelovili do jam, jak si pamatujeme ještě ze Štorchových lovců mamutů, protože země byla permanentně zmrzlá, neměli nástroje, kterým by... A než by to vykopali, tak by spálili víc energie, než by získali z toho mamuta. Nehledě na to, že z té jámy by ho těžko dostávali. Ale lovili ho poměrně asi náročně, musela to být společenská událost, na které se podílely i různé skupiny, které se pro ten účel dali dohromady.
1: Ano, tam popisujete ty přípravy, jak se jde na toho mamuta a tak dále, plus ještě zranění jednoho z hlavních hrdinů a podobně. To všechno se dočtete v těch knihách, je to trilogie v zemi mamutů.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu lovci mamutů, které jsme otevřeli v knihách Pavla Radosti, kterým naším dnešním hostem. Plánujete přidat ještě něco?
2: Ne. Už jsem definitivně skončil. Ono je to celkem asi 600 stran a ono se to zdá, ale svým způsobem je to velmi chudé prostředí na reality. Tam toho moc nevymyslíte.
1: No je to jakoby fikce, když to vezmeme, ano, ale na jaksi vědeckých základech.
2: To byl takový druhý plán můj, aby ty vědecké poznatky, které vlastně dnes máme, aby se nějak spopularizovaly, aby vlastně vešly ve známost, protože ten štorch je zvlášť v těch starších ročnících pod kůží zakořeněn, že se nedá vyhnat.
1: Vy samozřejmě jste napsal už další historické knihy, například tady mám před sebou knihu Lidožrouti. Kdy k tomuto dílu došlo? A proč? A na jakých základech?
2: Kdy se to přihodilo?
1: Ano.
2: To byl vlastně první pokus, to je prvotina a vlastně můj zájem od exotické destinace. Já jsem několik let dělal výstavy a pomáhal jsem Rudovi Švaříčkovi, což je cestovatel známý, který dělá velké výstavy z Papuji Nové Kvíny, z Indonésie, z Indie. Znal jsem se s Miroslavem Zikmundem, s kterým jsme často vykládali o jeho cestách, s doktorem Stinglem. Tak mě to natolik ovlivnilo, že jsem se pustil do knížky o lidožroutech, ale je to trošku jinotaj, protože ten největší lidožrout tam není člověk.
1: Vy samozřejmě jste i fotograf, nebo především jste fotograf. Jak to je ta rovnováha? Spisovatel, novinář, fotograf?
2: Těžko říct, já to takhle střídám, protože to nedokážu vlastně provozovat současně moc. Ono se to nezdá, ale ta fotografie vyžaduje taky určité soustředění, přemýšlení, přípravu. Musí v tom člověk prostě neustále žít. Takže buď jedno nebo druhé, teď jsem tu fotografii pověsil na pár let, 3-4 roky, trochu na hřebík.
1: Na skobičku, no.
2: Na malou. No ono to vybavení stojí, tě váží asi 15 kilo, takže ta skoba je větší. A věnuju se teda psaní, ale vlastně se zase chystám trošku k fotografii, dovolujeme nějaké fotografické projekty, takže snad z toho bude další fotografická knížka.
1: A z publicistiky, z novinařiny?
2: Já jsem dlouho dělal pro časopis Moje země, ten časopis bohužel skončil, nevydržel s dechem, tak jak mnohé jiné tiskoviny, vlastně ta tisková žurnalistika.
1: Ono vlastně byla obdoba Koktejlu nebo National Geographic, něco podobného.
2: Ono bylo původně v redakci National Geographicu, proto se to tomu i podobalo. Byla to taková česká verze National Geographic. Já jsem s tím National Geographicem spolupracoval a pak jsme se prostě v Brně ujali i tohohle z toho časopisu. A byla to krásná doba, ježdění po České republice, poznávání a fotografování. Intenzivní.
1: Kam teď jezdíte nejraději?
2: Teď jezdím nejraději mezi Brnem a Jimramovem. V Brně mám maminku a v Jimramově mám útulnu.
1: Na Vysočinu.
2: Na Vysočině, ano, ano. Krásný kout Vysočiny, Jimramov.
1: Tak já vám děkuji za návštěvu, za váš čas, no a zase u nějaké knihy nebo něčeho, co od vás vyjde, se budeme těšit na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: No a vám archeologické zážitky s knihami Pavla Radosty o lovcích mamutů. Krásný den, z Brna přijde také Luboš Dvořák. Hezký den.
0: Posloucháte Signál Radio.
3: Zase vzpomínám na lásku minulou.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Kvíni, chviličku před 11. hodinou, krásné dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Cool and the Gang Erasure, nebo třeba Holly Johnson, to nejlepší z 80. let. Teď pojďme na zprávy a taky na dopravu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v pražském Hloubětíně ve Vankově ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 14. října, 11 hodin a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Opětovné schvalování nových podmínek zaměstnávání státních úředníků začalo kritikou opozice. Podle lidovce Mariana Jurečky jde o vykostění služebního zákona. Letošní komunální a senátní volby stály více než miliardu korun. Oproti volbám před 4 lety náklady vzrostly zhruba o pětinu. Ušetřit by se podle odborníku dalo například sloučením volebních okrsků, zmenšením komisí nebo zavedením elektronického hlasování. Samotné hlasování přes internet ale úspory automaticky nezaručuje. Jak už jsme vás informovali, 8 jednotek hasičů zasahovalo dnes brzy ráno u požáru bytu v Karlových Varech. Podle nových informací z bytového domu v Požární ulici museli evakuovat 9 lidí. Hasiči zachránili také jednoho člověka a psa. Požár se podařilo uhasit a obyvatelé se už mohli vrátit domů. Výjimkou zůstává byt zasažený plameny. 12 amerických senátorů vyzvalo prezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil dohodu s Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Podle nich z ní budou těžit hlavně Rusko a jeho válečné úsilí, zatímco Američanům výrazně levnější paliva nepřinese. Papež Lev XIV. Po včerejší operaci strávil klidnou noc. Sdělil to Vatikán s tím, že bližší informace o stavu papeže, kterému lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, poskytne ještě dnes.
0: Co se děje v regionu?
2: Po víkendových volbách se do politiky vrací někdejší starosta Řeporyjí a bývalý vězeň Pavel Novotný. Kandidátní listina Občanské demokratické strany, na které byl Novotný lídrem, získala ve volbách 5 postů v 15 členem zastupitelstvu, což je druhé nejlepší umístění za uskupením přívětivé Řeporyje se 7 mandáty. Koaliční vyjednávání stále probíhají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Marie Bousková vypadla na turnaj ve Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. A basketbalisté Portlandu s Vítem Krejčím v sestavě vyhráli v přípravě na novou sezonu NBA 110-98 na palubovce Sacramento. Český reprezentant odehrál přes 10 minut a zaznamenal doskok a asistenci.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a místy se objeví už jen sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 4 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi majitele elektroaut a jste z Brna, mám dobrou zprávu. Přibyly dobíjecí místa. Víc prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Belinda Karolaj. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Erasure teď s námi na Signál Rádiu. Majitelé elektroaut v Brně se mají na co těšit. Na Červeném mlýně v Králově Poli totiž vzniká nový dobíjecí hub. Zdejší teplárna tu vybudovala celkem 11 rychlodobíjecích stanic a více k tomu prozradí vedoucí elektromobility tepláren Brno Petr Beneš.
1: Tento rychlodobíjecí hub na provozovně Červený mlýn je unikátní v tom, že řidiči najdou 9 rychlodobíjecích stanic o výkonu 150 kW a 2 rychlodobíjecí stanice o výkonu 350 kW, což vlastně v součtovém výkonu více než 2 MW činí naprosto unikátní lokalitu a dohromady v současné době zde může nabíjet 22 elektromobilů.
0: Nové brněnské dobíjecí stanice v Králově Poli budou využívat stejnosměrný proud a poprvé tam budou moci zajet majitele elektroaut už letos v prosinci.

0: Phil Collins, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Všeobecně se praví, že pojídání sladkých dobrot není moc zdraví prospěšné a neprospívá dobré kondici. Jenže existuje den, kdy se můžete bez výčitek najíst pořádně, dopřát si a zhřešit. Tento okamžik nastal právě dnes. O co jde, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou už za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Miroš Birka teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy, třeba Weather Girls, Rick Astley nebo Shakespeare Sisters, tak to vše zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Přiblížilo se pravé poledne, s vámi Signál Radio a to nejlepší z 80. let vám dáme už za moment. Připraven je Paul McCartney, Kim Wilde nebo Joe Cocker. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze je křižovatka ulic Hornoměcholupská a Řepčická. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Místem se projíždí ve snížené rychlosti a nárazově se můžete zdržet. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel příští týden vystoupí na mezinárodní konferenci Berlin Global Dialogue v německém hlavním městě. Setkání se zaměří na vztahy mezi politikou, ekonomikou a bezpečností. Mezi řečníky bude i německý kancléř Friedrich Merz. Pavel chce na okraji konference jednat s některými účastníky, včetně Merze. Jeho kancelář ale konkrétní schůzky zatím nepotvrdila. České dráhy chtějí od příštího roku místo části vlak vedoucích nasazovat stevardy. Důvodem jsou nižší kvalifikační požadavky a nižší mzdy, díky kterým chce dopravce ušetřit. Podle odborů ale vlak vedoucí zajišťují také bezpečnost provozu a řeší mimořádné události. Jejich práci proto nelze jednoduše nahradit. Dodejme, že stevardy chtějí nejprve nasadit na linkách z Brna do Bohumína a z Brna přes Olomouc do Jeseníku. Světové ceny kávy po loňských rekordech klesají. Čeští zákazníci ale zlevnění zatím nepocítí. Kilogram zrnkové kávy v akci stojí v průměru téměř 390 korun, zatímco před 5 lety to bylo 236. Další vývoj bude záviset hlavně na počasí a sklizni v Brazílii a Vietnamu. Společnost SpaceX omezila ukrajinské armádě používání vojenské verze satelitního systému Starlink při rychlostech nad 160 km za hodinu. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského o tom armáda předem nevěděla, což narušilo několik vojenských operací.
0: Co se děje v regionu?
2: Včely žijící na pražském letišti Václava Havla mají důvod k radosti. Jejich med opět potvrdil svou kvalitu. Se ziskem maximálního 100 bodů obhájil zlatou medaili v letošním ročníku soutěže Český med. Včely se na letišti nechovají pouze kvůli medu, ale i pro účely biomonitoringu. Správě letiště pomáhají sledovat stav životního prostředí v okolí letiště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1 800 000 korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil. Své pohledávky připojili další dva subjekty. Například stavební společnost po Dynamo požaduje 1 400 000. Soud nařídil na 9. listopadu jednání, které má posoudit insolvenční návrh.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Je oblačno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a místy se objeví už jen sluníčko. Teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 4 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Dnes slaví 100 let kreslená postava, kterou určitě znáte. Podrobnosti a zajímavosti přidám za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravená je Dion Verwick, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Noční rytmy a Kim Wilde na Signál Rádiu. Dnes je to 100 let, co je s námi postavička Medvídek Pů. Jeho vzhled a osobitost baví několik generací a popularita mu rozhodně neklesá. Mimochodem, věděli jste, že les, který se často v příbězích objevuje, opravdu reálně existuje? Když byste se dokonce podívali do prvních knižních vydání, zjistíte, že Medvídek Pů neměl tričko a byl zcela nahý. Oblečení dostal až ve 30. letech. Nebo jeho jméno. Na začátku se jmenoval Edward, na Pooh se přejmenoval až později, podle toho, že autorův syn tak volal na místní labuť v Londýně. Mimochodem, kromě Toma a Jerryho je to i jedna z animovaných pohádek, na kterou se často dívají i dospělí. Tak pokud byste třeba dnes odpoledne s dětmi po práci neměli co dělat, můžete si něco pustit.

0: Pink Floyd a hitovka, která nás pořád hodně baví. Lanová dráha, která zpřístupňuje obří kuličkové hřiště, je v provozu na Olomoucku. Podrobnosti prozradím za moment a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Alphaville, Mr. Big nebo třeba Madonna na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát si s námi můžete zpříjemnit podzim pořádnou porcí vašich oblíbených filmů nebo seriálů bez reklam. Máme pro vás roční předplatné na televizní streamovací službu Prima Plus a ještě vám k tomu přidáme naše slušivé rádiové tričko v 80kovém retro designu. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty, 3/4 na 1 jste se Signál rádiem na Olomoucko do přírody a za chvíli na lyže. Pozvánku připravil kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Podzim v rezortu Hrubá voda rozhodně neznamená konec sezony. Oblíbený areál v údolí Bystřice nedaleko Olomouce nabízí i během října pestrou škálu aktivit pro rodiny s dětmi, milovníky přírody, turistiky i cyklistiky. O víkendech zůstává v provozu řada oblíbených atrakcí a na následující sobotu 17. října je připraven speciální rodinný program. Během podzimních prázdnin rezort plánuje každodenní provoz vybraných aktivit. Současně už intenzivně připravuje nadcházející zimní sezonu, do které vstoupí s výrazně posílenou zasněžovací technologií. Každou sobotu a neděli je v provozu lanová dráha, která zpřístupňuje také obří kuličkové hřiště u horní stanice. Na své si přijdou i milovníci adrenalinu a pohybu. Otevřený je bike park, bobová dráha a lanový park. Rodiny s dětmi mohou vyrazit také na výšky na koních nebo si zahrát minigolf. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Shiny s chviličku před 13. hodinou. Tady je Signál Rádio. Za moment Barbara Streisand, Elton John nebo Roxette. Prostě to nejlepší z 80. Teď zprávy a taky info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Prahy po dálnici D7, 21. a půl kilometr je dopravní nehoda, která vás donutí přibrzdit do snížené rychlosti, jinak komunikace zůstává průjezdná. Tak tady dejte pozor a hlavně jeďte opatrně.
1: Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 14. října, hezký den přeje Lucie Sinková. Piráti po neúspěchu v komunálních volbách spustili novou dárcovskou kampaň. Příznivce vyzývají, aby jim pravidelně posílali peníze, podobně jako si předplácejí Netflix. V rámci projektu Stovka pro Česko mohou přispívat od 100 korun měsíčně a za nejoblíbenější variantu strana označuje 500. Předseda Zdeněk Hřib označil za hlavní problém nedostatek peněz na kampaně. Dodejme, že Piráti přitom letos získají ze státního rozpočtu přibližně 84 milionů korun. Ministr zahraničí Petr Macinka navštíví zítra a v pátek Řím. Setká se se svým protějškem a ještě se sejde i se zástupci českých investorů, kteří v zemi působí. Podzimní výlovy na jihu Čech komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, která chybí i na sádkách. Výlovy velkých rybníků se tak odkládají na přelom listopadu a prosince. Čína zprovoznila novou leteckou základnu v Laosu. Jde o první podobné výcvikové centrum v zahraničí, které by v budoucnu mohlo sloužit také k odbavování stíhaček. Peking tím posiluje svou vojenskou přítomnost a vliv v regionu, což znepokojuje Vietnam, Spojené státy i Tajvan. Podle expertů jde zatím především o logistické zázemí. Čína provozuje základny ještě v Kambodži a Džibutsku a snaží se rozšiřovat své kapacity také v Africe.
0: Co se děje v regionu?
2: V pražských komunálních volbách vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček naznačil, že obyvatele hlavního města čeká zdražení životních nákladů, hovoří o zvýšení ceny za parkování na území metropole a v plánu je také zvýšení ceny ročního kupónu na MHD. Ten aktuálně vyjde na 3650 korun, cena je tak 10 korun za každý den v roce. Připomeňme, že kupon zlevnil v roce 2015 z tehdejších 4750 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Už to vypadalo na černý den českých tenistek v čínském Wuhanu, ale nakonec alespoň jedna reprezentantka postoupila. Karolína Muchová po obratu zvítězila ve druhém kole nad Američankou Katie McNellyovou a to po setech 3-6, 7-6 a 7-6. Její další soupeřkou bude zítra Ruska Diana Schneiderová. Naopak Marie Bousková i Nikola Bartuňková na turnaji vypadly.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačnost ubývat a čekáme převážně jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu stále Lukáš Frejlich a 80.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Cestování má smysl i na podzim. Řeč o tom byla dnes ráno, za chvilku si vše připomeneme. Tady je Lukáš Frejlich a na start George Michael.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Elton John a Signál Rádio. Představte si, že třeba pro nezadané je ideální čas na cestování. Taková informace zazněla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádio?
0: Podzim už je v plném proudu, ale to vůbec neznamená, že bychom přestali cestovat. Naopak, teď si užívají dovolené nezadaní lidé nebo páry, které už mají odrostlé děti. Někdo vyráží do exotických destinací, ale přibývá lidí, kteří pro podzimní pobyty volí Česko, prozradil Jirka Svoboda.
2: Mezi top domácí destinace patří Jižní Čechy a Jihomoravský kraj. Často je takový pobyt spojený s návštěvou vinných sklípků, pěší turistikou, ale také wellness procedurami. Výhodou je, že už nejsou tropická vedra, v hotelích a penzionech je méně dětí, na turistické atrakce se nemusí stát dlouhé fronty a některé pobyty výjdou dokonce i levněji než během léta. Takže ať už vyrazíte během podzimu k jihočeským rybníkům anebo na vinařský výlet na Pálavu, užijte si to a hlavně si nezapomeňte vzít Signál Rádio sebou. Po celé republice nás naladíte digitálně v DAB Plus a také jsme dostupní kdekoliv na světě přes mobilní aplikaci.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Elán, posloucháte Signál Radio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na romantické rytmy a celkově si připomeneme taky rok 1981. Čeká nás singles magnetofonové pásky a do té doby třeba Joan Jett, Michael Jackson nebo Cyndi Lauper. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Soundtrack k filmu Nekonečná láska je dnešní single z archivu. Původně měla být tato skladba pouze instrumentální melodií, ale později bylo rozhodnuto, že se o zpěv postará americká herečka a zpěvačka Diana Ross. Když ovšem producenti slyšeli první verzi, měli pocit, že je to málo, a tak chtěli najednou duet. Lionel Richie, který píseň od začátku tvořil, měl tenkrát plné ruce práce, aby vyhověl požadavkům a dospěl k názoru, že vlastně bude lepší, když se druhého hlasu v duetu ujme sám a udělal moc dobře. Lionel Richie a Diana Ross, Endless Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 2 minuty, 13 hodin, tady je Signál Rádio a za moment kapela R.E.M., Matthew Wilder nebo třeba Whitney Houston. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte ve středu Brna, v úzké ulici je nehoda osobního vozidla a motocyklu. Na místě je taky policie, probíhá vyšetřování a vytváří se krátká kolona asi na 5 minut. Počítejte s lehkým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční odpoledne přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Hnutí SPD po neúspěchu v komunálních a senátních volbách zvažuje změny. Přišlo o více než 60% zastupitelů a žádný jeho kandidát nepostoupil do druhého kola senátních voleb. Poslanec Jaroslav Foldyna nevyloučil ani výměnu předsedy Tomia Okamury. Podle něj je potřeba změnit program i vedení. Další členové hnutí kritizují kampaň a upozorňují, že účast ve vládní koalici může SPD škodit. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který vládě umožňuje regulovat ceny benzinu a nafty. Podle senátorů dává norma kabinetu příliš široké pravomoci a nedostatečně chrání provozovatele čerpacích stanic před ztrátovým prodejem. Stavba obchvatu svoru na Českolipsku na rušné spojnici 1/9 do Šluknovského výběžku a dál do Německa se o měsíc protáhne. Dodejme, že objízdná trasa měří 34 kilometrů. Evropská komise navrhla roční odklad klíčových povinností dle nařízení o metanu pro dováženou ropu a plyn. O odklad usilovala mimo jiné Česká republika, která následně získala podporu dalších 19 států. Napjatá situace na světovém trhu s naftou bude pokračovat i v příštím roce. Dohoda o ruských dodávkách nebude mít výraznější vliv, alespoň to předpovídá Mezinárodní agentura pro energii.
0: Co se děje v regionu?
2: Součástí komunálních voleb v Pražské Písnici bylo i referendum týkající se souhlasu s plánovanou revitalizací zdejšího sídliště. Referendum není platné, důvodem je nízká účast hlasujících. Z informací zveřejněných na webu vyplývá, že v referendu hlasovalo 28,65% oprávněných voličů. Pro jeho platnost je nutná účast alespoň 35% voličů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje v letech 2027 až 2030 rozdělit na rozvoj fotbalu 6,25 miliardy dolarů, tedy zhruba 132 miliard korun. FIFA se k navýšení fondu rozhodla díky mimořádnému komerčnímu úspěchu letošního mistrovství světa. Návrh ještě musí v prosinci schválit Rada FIFA a konečné rozhodnutí bude na březnovém kongresu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačnost ubývat a čekáme převážně jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na signálu stále Lukáš Frejlich a 80.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se na Staroměstskou radnici a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frejlich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Whitney Houston teď s námi na Signál rádiu. První narozené dítě královny popu. Takové výročí připadá na dnešek. Detaily teď přidá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Datum 14. října 1996 má jistě hluboko ve svém srdci uložené. Madonna na svět totiž přivedla svého prvního potomka, dceru, kterou pojmenovala Lourdes. Otcem se stal osobní trenér královny popu, Kubánec Carlos León.

Proti proudu času plujeme o 32 let zpět, kdy se na plátnech amerických kin premiérově zjevil dnes už kultovní snímek Pulp Fiction. Režisér Quentin Tarantino v něm přináší drsný humor a historky z podsvětí, ale oživuje taky spoustu přímo jeho oblíbených klasických šlágrů ze 60. Ať už Mr. Low, Son of a Preacher Man či Girl, You'll Be a Woman Soon v povedené nové verzi party Arch Overkill.

Vzpomínání tentokrát dostává stopku 14. říjnový den roku 1988. V něm se Def Leppard stali první kapelou historie prodejních žebříčků, která mezi své fanoušky dostala na 7 milionů kopií dvou po sobě jdoucích alb. Letopočtu 1983 vydaná Pyromania a 1987 Hysteria. Druhý zmíněný titul, obsahující 6 hitových singlů, zůstává dosud nejžádanějším LPčkem amerických rockerů. Příznivci po celém světě si zakoupili více než 20 milionů nosičů.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Skoro ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Blížící se víkend bude v Praze ve znamení už 14. ročníku Signál Festivalu. Co nás letos čeká, ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, Festival digitální a kreativní kultury letos krom jiného připomene i 90. výročí narození někdejšího prezidenta Václava Havla. Připomenou ho videomapping Život v pravdě, který proběhne na fasádě Staroměstské radnice, a stejně tak i instalace s názvem Za co neseš zodpovědnost ty, která bude umístěna na nádvoří gotického kostela Panny Marie Sněžné. Obě havlovské instalace budou přístupné zdarma. Po skončení letošního ročníku bude instalace k vidění také při listopadových oslavách výročí sametové revoluce Korzo národní. Festival Signál letos se nabízí celkem 21 instalací. Za zmínku stojí třeba 10-metrová laserová instalace, která vznikne na slepém rameni Vltavy. Klidná hladina vody tu zafunguje jako zrcadlo, které laserové paprsky neustále násobí a vytváří iluzi nekonečné hloubky. Bude určitě na co koukat, a nejenom na slepém rameni Vltavy. Celý program je na webu signalfestival.cz. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Prince nás doprovodil k 15. hodině. Tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let, třeba Simple Red, Mike Oldfield nebo Tony Basil. Teď už zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v Praze v Hloubětíně, křižovatka ulic Kolbenova a Slévačská. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se kolona, zdržíte se kolem 10 minut. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne je s 15. hodinou, pro vás máme na Signálu zprávy. Poslanecká sněmovna přehlasováním prezidentského veta opět schválila nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Prezident Petr Pavel zákon vetoval kvůli obavám z politizace státní správy. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu. Tam má mimo jiné zrušit některé jeho pravomoci. Jde hlavně o jmenování vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. I tuto novelu sněmovna přehlasovala. Na všech německých nádražích bude od zítřka platit zákaz konzumace alkoholu. Železniční společnost Deutsche Bahn si od tohoto kroku slibuje zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a také cestujících. Výpadek služeb Starlink, který zaznamenala ukrajinská armáda, má pokračování. Podle bulharského premiéra Rumena Radeva byly pozemní antény satelitní internetové služby u Sofie terčem žhářů. Bulharská opozice naopak tvrdí, že se jednalo o sabotáž a spojuje ji s Ruskem. Premiér odpovědnost žádné zemi nepřipsal. Zároveň také řekl, že je třeba počkat na výsledky šetření.
0: Co se děje v regionu?
1: Včely žijící na pražském letišti Václava Havla mají důvod k radosti. Jejich med opět potvrdil svou kvalitu. Se ziskem maximálního 100 bodů obhájil zlatou medaili v letošním ročníku soutěže Český med. Včely se na letišti nechovají pouze kvůli medu, ale i pro účely biomonitoringu. Správě letiště pomáhají sledovat stav životního prostředí v okolí letiště.
0: Sport.
1: Fotbalisty Jablonce na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká jedna z nejtěžších možných výzev. Zítra ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a s posledním finalistou Evropské ligy. Levý bek Jiří Sláma je po náročném reprezentačním srazu zpátky v základní sestavě Jablonce. Před odletem do Bazileje, odkud se tým přesouvá do dějiště utkání, řekl.
2: A tak dostal jsem 3 dny volna, takže jsem si trochu odpočinul a nabral síly a věřím, že i když to bude těžký zápas teďka, co nás čeká, tak zkusíme nějaký malý zázrak, že přivezeme třeba i nějaký hezký výsledek.
1: Doplňme, že výkop zápasu je na programu zítra v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme od 13 do 17 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude polojasno a teploty klesnou na 5 stupňů až na nulu. Zítřejší den bude polojasný, ráno počítejme s mlhami, které se budou během dopoledne postupně rozpouštět. Vítr zítra zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 12 a 17 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 9, na Šumavě kolem 13. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na startu Rytmix. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler teď s námi na Signál Rádiu. Není to tak dlouho, co Erasure oznámili novou desku a rovnou i představili nový single na Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Brian May se na Instagramu ohradil vůči titulku hudebního časopisu Rolling Stone, který říká, že kapela Queen už nikdy koncertovat nebude. Prý je výrok překroucený a Brian pouze řekl, že si chce dát od turné pauzu. Ale nikdy neřekne nikdy a čeká, co budoucnost přinese. Navíc, pokud vám Queen chybí, můžete si teď dát v kinech remástrovanou verzi legendárního koncertu v Budapešti z roku 87. Madonna se nezastavuje ani po vydání nové veleúspěšné desky Confessions 2. Představila novou verzi singlu Dansteria, tentokrát jako duet s britskou zpěvačkou Charlie XCX. Jako taková podsta dobám minulým vychází i na kazetě, i když mladí si ji dnes asi nebudou mít kde přehrát. Alphaville pak slaví na sítích 42 let od vydání singlu Forever Young. V příspěvku vysvětlují, čím byly inspirovány některé pasáže textu a taky prozradili, že první demo nahráli už v roce 82, a to v dětském pokojíčku klávesisty Bernarda Lloyda. Věděli jste, že skupina se dokonce původně jmenovala Forever Young? Až po roce změnili svůj název na Alphaville. A kapela U2 láká na svou novou desku, která se bude jmenovat Carnaval de Luz a vyjde 13. listopadu. Bono taky prozradil, že mezi spoustou hvězd, které na albu spolupracovaly, byla taky country legenda Dolly Parton. Společný single byl tak její vůbec poslední nahrávkou. I Signál Rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Takhle hraje Signál Rádio. Včera jsme vám na našich vlnách dali nový díl pořadu Miluju Prahu. A musím říct, že byl velmi bohatý, protože se mluvilo o zbrusu nové knize. Jmenuje se Moje tajemství Prahy a vznikla také díky našemu pořadu, kde řada příběhů a legend zazněla úplně poprvé. Pro Davida Černého je tato kniha o něco osobitější než jeho knihy předchozí. Dočteme se třeba o pražském ledňáčkovi, o staré poště v Běchovicích, nechybí ani příběhy o bezhlavých rytířích, nebo o nejvykřičenější krčmě v celé Praze. Celkem jde o 30 nových příběhů, které jsme ve včerejším díle připomněli. Pokud jste ho z nějakého důvodu v našem vysílání nestihli, třeba, že jste byli pracovně vytíženi, neděje se tak nic strašného. Stačí zajít do archivu na našem webu, kde si ho úplně celý můžete přehrát, třeba dnes, až půjdete z práce. signalradio.cz, tam vše najdete.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Bude 3:15, s vámi je Signál Rádio a dorazila i Terka Veselá. Hezké odpoledne.
1: I tobě, ahoj.
0: Ty budeš mít zítra svátek. Dívám se do našeho kalendáře.
1: Ano.
0: A zítra, tedy 15. října, je Světový den venkovských žen.
1: To nemyslíš vážně.
0: No myslím, opravdu je to v kalendáři.
1: Pěkný, děkuju.
0: Tak můžeme říct, že jsi bydlela kousek za Prahou, část
1: jo,
0: života.
1: Jo, tak jako taková vesnička, taková pražská vesničanka.
0: No, tak se tě to týká, že jo?
1: Ano.
0: Jak to oslavíš?
1: Hele, no, já zítra budu tady. Takže osmdesátkama.
0: Osmdesátkama možná dojde i na šlapání zelí.
1: Jo, rozhodně. Přímo tady ve studiu.
0: Pro dnešek se loučím, mějte se krásně, Terka s vámi dál a my se uslyšíme zítra. V 11 dopoledne se těším. Ahoj.

0: To byla Madonna chvíli před 16. hodinou na Signál rádiu. Pokud už jste natěšeni na další várku osmdesátek, tak počítejte s tím, že po odbytí celé na vás bude čekat John Wade, Kylie Minogue nebo Duran Duran. Ale než jim mikrofon předáme, tak koukneme rychle na silnice a poslechneme si zprávy od Honzy Navrátila.
1: Signál rádio, doprava.
0: S nehodou dvou osobáků počítejte v ulici Průmyslová u Palmovky a potom taky na pražském okruhu ve směru na D1, kde se dvě osobní auta srazila na 22. kilometru. Projíždějte na obou místech opatrně a mějte šťastné cesty.
1: Signál rádio. Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Ministerstvo financí zveřejnilo maximální ceny paliv na zítřejší den. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu ve čtvrtek klesne o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů. U nafty se cenový strop naopak zvýší o 2 haléře na maximálních 48 korun a 63 haléřů za litr. Čínský občan Yang Yiming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je tak prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Obžalovaný se cítí být nevinen, nesouhlasí s popisem skutku, právní kvalifikací ani s navrženým trestem. Řekl to obhájce Michal Sýkora.
2: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
1: Dodejme, že soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Jednání je zatím nařízené do pátku. Na omezení služeb Starlinku pro Ukrajinu reagoval také polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Majiteli satelitní služby Elonu Muskovi vzkázal, že její Polsko co by evropský zákazník sleduje. Dodejme, že právě Polsko službu Ukrajině platí. Ročně za terminály zaplatí zhruba 50 milionů dolarů.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský obecní dům chystá novou stálou interaktivní expozici, která mapuje historii této významné budovy, která byla součástí mnoha klíčových událostí českých dějin. Expozice s názvem Palác českých srdcí, dějiny domu a dějiny v domě nabízí audiovizuální technologie a také dotykové obrazovky. Náklady na vznik výstavy, která se otevře ke 110. výročí vzniku Československa, dosáhly 75 milionů korun.
0: Sport.
1: Pistolář Matěj Rampula obsadil na světovém poháru v Káhiře 8. místo v rychlopalbě. Českému reprezentantovi nevyšlo finále, do kterého prošel z 5. příčky v kvalifikaci a nevylepšil si tak letošní maximum. Tím je 6. pozice z dubnové soutěže v Granadě. A české sprinterské trio podlehlo v prvním kole na mistrovství světa v dráhové cyklistice favorizovanému Nizozemsku a Ocenékovi nepojede. Petra Ševčíková obsadila ve skreči 18. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme od 13 do 17 stupňů, v noci na zítřek bude také polojasno, teploty ale klesnou na 5 stupňů až 0. Zítřejší den bude polojasný, po ránu počítejme s mlhami, vítr bude foukat proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 12 a 17 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu na řadu přichází opět 80.
0: Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne s 16. hodinou všem. Od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máte někdy chuť jet na výlet nebo si zajít na nějakou akci, ale na internetu si nemůžete vybrat, jakou webovou stránku pro hledání zvolit. To prý nově vyřešili v západních Čechách, kde spustili web, na kterém máte všechny typy na jednom místě. Za chvíli se o tom dozvíte více, ale teď už je opět čas na naše osmdesátky a vykopne to John Wade. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signal Radio jsme si udělali výlet až na Mléčnou dráhu, ale teď je čas vyrazit na západní Čechy, kde pro vás mají novinku. Karlovarský kraj totiž před několika dny spustil web Kam na západě a na něm přehledně najdete informace o akcích, které se v tomto regionu konají. Více prozradí hejtmanka Andrea Pfeffer-Ferklová.
1: Byl spuštěn nový webový kalendář, který se jmenuje kamnazapadě.cz, který v podstatě nabídne úplně všem, to znamená, ať už jsou to rodiny s dětmi, ať jsou to sportovci nebo lidé, kteří mají zájem o kulturu, společenskou akci, na jednom místě najdou úplně vše. Je tam zapojen celý Karlovarský kraj, to znamená všechny destinační agentury, kulturní instituce, města a podobně, tak aby jsme na jedno místo vložili v podstatě veškeré informace a je možné si filtrovat podle toho, co vás zajímá a kam byste rádi zašli.
0: Při plánování výletu na západ Čech už tedy není potřeba procházet desítky webových stránek různých institucí, ale kalendář akcí a zajímavostí najdete hezky na jednom portálu. Navíc je možné přes něj nakupovat i vstupenky. Tak na web mrkněte.

0: Hit Karma Chameleon vám hrál chvíli před půl pátou. Už za pár minut zazní i Phil Collins nebo Susan Vega, ale my teď pojďme nakouknout do dnešního večera, kdy vás čeká hit paráda kolegy Martina Hovorky. V té se můžete těšit nejen klasicky na osmdesátky, tentokrát z kanadského říjnového žebříčku, ale například i na písničku od Pretenders, kterou prý inspiroval gong při hlášení v letadlech, nebo na nejslavnější basové solo v hudební historii. Martin začíná v 9 večer, tak buďte u toho, určitě se máte na co těšit. Ale teď už pojďme zase do přítomnosti a v té si připomeneme, o co tento týden soutěžíme.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno

Středečním odpolednem vás provází Signál Radio. Už v celou, tedy za nějakých 20 minut, pro vás kolega Honza Navrátil chystá další čerstvé zprávy, takže ty si určitě nenechte ujít. Ale do té doby vám budou hrát opravdu ty nejlepší osmdesátky od Spani, Queenu nebo Michaela Jacksona. Tak ty už za chvíli.

0: Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. To vám hrálo Signal Radio, kde jsme se za doprovodu 80. dostali k 17. hodině. Po jejím odbytí už jsou přichystané hity od Madony, Roye Orbisona nebo Falka, ale přednost má samozřejmě doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hlášená nehoda je v ulici Lucemburská na Praze 3, kde se srazila dvě osobní auta. Je možné, že se tady na chviličku zdržíte. A to potom i na Pražském okruhu ve směru na D1, kde je nehoda dvou osobáků na 22. kilometru. Mějte bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Středa s datem 14. října, 17. hodina a teď také zprávy na Signálu, vítejte. Podle Evropské komise zůstává premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve střetu zájmů. Komise tak odpověděla protikorupční organizaci Transparency International na její květnový podnět. Zopakujme, že Andrej Babiš střet zájmů stále odmítá. Poslanecká sněmovna dnes opět schválila návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala koaliční většinou ANO, SPD a motoristů veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Předloha nahradí od listopadu nynější zákon o státní službě. Protestující francouzští studenti i dnes blokují některé střední školy a univerzity, což místy opět provázejí incidenty. Například v jihozápadním Bordeaux hořela fasáda jednoho z licejí.
0: Co se děje v regionu?
1: 300 vajíček kriticky ohrožených strašilek humřích získala pražská zoologická zahrada. Vajíčka tvorů, kteří dorůstají velikosti až 15 cm, do Prahy připutovala ze zoologické zahrady v kalifornském San Diego. Jde o vajíčka, která pochází z pohlavního rozmnožování s oplozením, které dává vzniknout samičkám i samečkům. První nymfy by se mohly vylíhnout na přelomu roku.
0: Sport.
1: Fotbalisty Slavie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Soupeř Slavie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 630 účastníků ligové fáze. V premiéře podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným tak cítí šanci. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Venku je polojasno, teploty měříme od 13 do 17 stupňů. V noci na zítřek bude také polojasno, teploty ale klesnou na plus 5 stupňů až 0. Zítřejší den bude polojasný, ráno s mlhami, vítr bude foukat proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka vystoupají na hodnoty mezi 12 a 17 stupni Celsia. Na horách bude kolem 9, na Šumavě naměříme až kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Hodinkové ručičky ukazují 5:03. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Já vás tímto všechny moc zdravím. Jsme v půlce týdne, máme krásný podzim a já věřím, že mnozí z vás už třeba přemýšlejí nad tím, jak strávit čas o víkendu. Pokud jste ale ještě nic nevymysleli, a to především na sobotu, tak už za chvíli dostanete vyloženě podzimní tip na výlet. Tak si ho nenechte ujít, ale teď už se opět pojďme vydat na 80kovou jízdu a začneme s kým jiným než s Madonou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Signál Rádio vám přináší to nejlepší z 80. let. A protože podzim je v plném proudu, kolem nás dozrává úroda dýní, jablek, ořechu, ale taky kaštanů. A přestože většinou narazíme na ty klasické, pro nás nejedlé kaštany, když se poštěstí, můžeme v přírodě najít i ty jedlé. Stromy, které je ale plodí, tedy kaštanovníky jedlé, u nás nejsou tak hojně, jako třeba jírovec maďal. A proto pro vás mám tip, kam na jedlé kaštany vyrazit, a to už dokonce tuhle sobotu. V Nasavrkách, městečku kousek od Chrudimi, se totiž koná kaštanobraní. Najdete tam sad jedlých kaštanů zvaný Kaštanka a právě tam si v sobotu budete moci kaštany nejen nazbírat, ale také ochutnat různé dobroty z těchto skvělých plodů na jarmarku. Ale samozřejmě nebudou chybět ani další regionální výrobky či plný program kulturních vystoupení. Tak pokud jedlé kaštany milujete a hlavně si chcete užít ještě příjemnou podzimní atmosféru, víte, kam v sobotu vyrazit.

0: Michal David, chvíli před půl šestou na Signál rádiu. A už za chvilku ho vymění Bryan Adams, Donna Lewis nebo Desireless. Tak se na ně počkejte.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě.

0: Na cesty jsme vyrazili z Desireless a budeme pokračovat s naším magičem.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: S dnešní kazetou se dostaneme až do roku 1984, kdy se začala velmi rychle šířit písnička Susanna o skupiny The Art Company. Přestože hit je v angličtině, zamířil k nám až ze samotného Nizozemska a právě i v jejich rodném jazyce byla vydána úplně první verze. Jelikož ta se ale bohužel tolik nechytla, single byl předělán právě do angličtiny a tam už to šlo opravdu rychle a skoro ze dne na den se z něj stal mezinárodní hit. Melodii určitě hned poznáte a věřím, že dost možná si ji budete pobrukovat až do konce dne. Tak pojďme na to, já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Italskými rytmy zakončujeme 17. hodinu na Signal Rádiu. S odbytím 6. si přijďte poslechnout 80ky od Kim Carnes nebo Patrika Swayzeho a Wendy Fraser. Ale nyní už se dnes naposledy společně vydáme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první se vydáme na Pražský okruh ve směru z Ruzyně na D7, kde se srazila dvě osobní auta na 28. kilometru. Potom tu máme nehodu v ulici Ďáblická na Praze 8, kde se možná zdržíte za křižovatkou s ulicí Střelničná ve směru z centra. A v neposlední řadě počítejte se zpožděním v ulici Dobříšská ve směru na Barandovský most, protože i tady je momentálně hlášená nehoda dvou osobních aut. Na všech místech projíždějte s vyšší opatrností a mějte poklidné cesty.
1: Signál Rádio. Signál.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. A začínáme je maximálními cenami paliv, které na zítřejší den zveřejnilo Ministerstvo financí. Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu ve čtvrtek klesne o 10 haléřů na 47 korun a 11 haléřů za litr. U nafty se cenový strop naopak zvýší o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů za litr. Operační systém Windows 10 přežívá doslova svou vlastní smrt. Podle původního harmonogramu měl systém dostat poslední bezpečnostní aktualizace pro domácnosti včera. Společnost Microsoft ale přidala další rok. Uživatelé, kteří se zapojili do programu rozšířených bezpečnostních aktualizací, mohou tyto záplaty získávat až do 12. října příštího roku. V Česku navíc za splnění některých podmínek zdarma. Poblíž Hormuzského průlivu se po zásahu střelou potopila kontejnerová loď se singapurskou vlajkou. Další nákladní loď byla podle agentury Reuters poškozena.
0: Co se děje v regionu?
1: Po víkendových volbách se do politiky vrací někdejší starosta Řeporyjí a bývalý vězeň Pavel Novotný. Kandidátní listina Občanské demokratické strany, na které byl Novotný lídrem, získala ve volbách 5 postů v 15 členem zastupitelstvu, což je druhé nejlepší umístění za uskupením přívětivé Řeporyje se 7 mandáty. Koaliční vyjednávání stále probíhají.
0: Sport.
1: Novým reprezentačním trenérem českých badmintonistů je Indonézan Flandy Limpele. 52-letý medailista z olympiády 2004 v Aténách, který má i bohaté trenérské zkušenosti, by měl hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles.
0: Signál Rádio počasí.
1: Středeční zpravodajství končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude polojasno, teploty klesnou na plus 5 až 0. Zítřejší den bude polojasný, ráno počítejme s mlhami, které se během dopoledne postupně rozpustí. Vítr zítra zafouká proměnlivý, maximálně do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka vystoupají na 12 až 17 stupňů Celsia. Na Šumavě naměříme kolem 13, na ostatních horách pak kolem 9. Takové byly zprávy na Signálu s datem 14. října. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Pěkný podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio nás čeká zbrusunový playlist plný osmdesátek. Hrát vám bude Kim Carnes, Patrick Swayze s Wendy Fraser nebo Suzy Quatro. Tak doufám, že vám budou dělat příjemnou kulisu. Ale o slovo se přihlásí i kolega Jirka Svoboda a datum 14. října hodí na časovou osu a přinese vám spoustu zajímavostí, které rozhodně stojí za zmínku. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Trochu té romantiky jsme si dopřáli ve 6:45. Středeční osmdesátková jízda je opravdu v plném proudu a přidá se k ní i kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Radio, je 14. října, den, kdy byla v roce 1851 založena tisková agentura Reuters. Za připomínku ale stojí i další dnešní výročí, tak pojďme na ně.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2012 Rakušan Felix Baumgartner stal prvním člověkem, který volným pádem překonal rychlost zvuku. Dosáhl konkrétně rychlosti 1357 km v hodině. V roce 1989 byla Václavu Havlovi udělena cena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. Do sametové revoluce tehdy zbýval jeden měsíc a jeden týden. V roce 1947 se v letadle poprvé podařilo dosáhnout nadzvukové rychlosti. V roce 1919 parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. Bylo to doslova na poslední chvíli, přesně za 14 dní, totiž bylo první výročí vzniku Československa. A v tento den byl v roce 1584 na Moravě zaveden gregoriánský kalendář. Po 3. říjnu se hned psalo rovnou 14. října.

0: Skoro v 6:30 se vezete na pohodových vlnách Signál Rádia, které už co nevidět přinesou další várku a v té nebude chybět například Elton John, Sixpence, None the Richer nebo Chicago. Tak nás laďte i nadále.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Podzimními dny vás provází Signál Radio, ale určitě vás nepřekvapí, že na horách už je atmosféra trochu jiná a že se ski areály pomalu, ale jistě připravují na zimu. Více dodá Luboš Dvořák.
1: Teploty se pomalu dostaly až k nule. Vrcholy hor už hlásí první centimetry sněhu, který ještě určitě roztaje. Jenže jsou technologie, které pro lyžařská střediska vyrábí zmrzlou hmotu. Například ski areál Ještěd se začal chystat na novou zimní sezónu. Pro přípravu kritických úseků sjezdovek využívá proces, který dokáže vyrábět nezávisle na venkovní teplotě led, který pak slouží jako základ pro sníh. K provozu zařízení je potřeba pouze voda a elektřina. Do výrobního procesu se nepřidává žádná chemie a ani jiné přísady. Je to jako když si domů pořídíte na léto výrobní kledu. Z toho vašeho pak padají ledové kloboučky. V jejich na stěnách válce postupně namrzá voda a vznikající led následně se škrabávají rotující nože. Ten pak putuje potrubím do připravené deponie nebo přímo na místo, kde je potřeba. Výrobní kapacita je až 2 tuny ledu za hodinu na jedno zařízení při vhodných podmínkách. Tak už jen to příznivé počasí pro zimní sporty přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Odbyla nám 19. hodina, večerem vás provází Signál Rádio, kde je s vámi Terka Veselá. Já vás všechny moc zdravím a rovnou vás nalákám na podzimní prázdniny, které sice nejsou ještě úplně za rohem, ale rozhodně se blíží a určitě by byla škoda je naplno nevyužít. Za chvilku tedy dostanete pár tipů na to, kam vyrazit s dětmi a do té doby vám budou dělat společnost Bad Boys Blue, Rednecks a Ricky Epovery. Hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Ricky Epovery na Signal Radio, kde teď společně zamíříme do podzimních prázdnin. Ty jsou sice ještě 2 týdny daleko, ale je možné, že už nad nimi přemýšlíte, hlavně pokud máte děti. A proto si řekneme pár tipů, které můžete rozhodně využít. Jelikož nám to letos hezky vychází a ve většině škol je volno od státního svátku ve středu 28. října až do neděle 1. listopadu. V případě, že máte možnost vzít si volno i vy, času na to něco podniknout je opravdu dost. Vyrazit můžete třeba do pražské zoo, kde budou od 29. října probíhat dýňové hody. Dýně tam ale nebudou jenom na ozdobu, dostanou je totiž i zvířata, třeba sloni, sorikaty nebo vombati. V pátek se tedy můžete přijít podívat třeba na krmení slonů ve 2 hodiny a na krmení vombatů potom o 2:30. Pokud by počasí úplně nepřálo, nabízí se taky například liberecká Equalandia, kde chystají halloweenský program plný pokusů a různých úkolů. Děti se tam můžou sami vyzkoušet různé experimenty a něco nového se přitom naučit. No a jestli máte doma děti, které chvíli neposedí, můžete ještě před zimní přestávkou stihnout Mirákulum v Milovicích, kde najdou nejrůznější prolezačky, lanové překážky a podzemní chodby. Tady jen počítejte s trochu vyšším vstupným. Možností je samozřejmě mnohem více, takže teď už je to opravdu na vás, jakou zrovna vyberete, ale určitě někdy stojí za to si takhle více dnů volna rozplánovat, ať si je můžete užít opravdu naplno. My si ale každopádně naplno užíváme naše 80ky a to teď i s hitem Life is Life.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Eteru Signál Rádia mizí New Order a už velmi brzy je nahradí hit podle posluchače Mirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Hezký večer, Mirku, slyšíme se.
2: Dobrý večer, tady Mirek.
0: Krásný večer. Dneska jsou Signály pro radost na vás, tak co komu zahrajete?
2: Tak já bych chtěl zahrát písničku Europe, Tinačka G-Down.
0: Ano.
2: A chtěl bych zahrát pro všechny, co poslouchají radio Signál a pro všechny, co poslouchají radio. No.
0: Dobře, no to je nejlepší, prostě pro všechny.
2: A pro vás ještě do studia, no.
0: Tak moc děkuju. Tak já doufám, že si to všichni užijeme a já už posílám Europe a The Final Countdown. Hezký večer.
2: Jo, moc taky pěkný večer, mějte se, naschle.
0: Taky naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer, posloucháte Signál Rádio a jeho nikdy nestárnoucí osmdesátky. Osmou hodinu nám započnou Wham, Amy Stewart a U2. A pokud si říkáte, že to už nemůže být lepší, tak se mikrofonu ujme i kolega Lukáš Bláha a skrze signály hudební minulosti si posvítí na 14. říjnový den. Tak to už v následujících minutách. Prozatím vám ale ještě jednou hezký večer přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: chvilku před čtvrt na devět si užíváte hity z let 80., které vám nabízí Signál Radio a nabídne teď i Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Datum 14. října 1996 má jistě hluboko ve svém srdci uložené. Madonna na svět totiž přivedla svého prvního potomka, dceru, kterou pojmenovala Lourdes. Otcem se stal osobní trenér královny popu, Kubánec Carlos León.

Proti proudu času plujeme o 32 let zpět, kdy se na plátnech amerických kin premiérově zjevil dnes už kultovní snímek Pulp Fiction. Režisér Quentin Tarantino v něm přináší drsný humor a historky z podsvětí, ale oživuje taky spoustu přímo jeho oblíbených klasických šlágrů ze 60. Ať už Mr. Low, Son of a Preacher Man či Girl, You'll Be a Woman Soon v povedené nové verzi party Arch Overkill.

Vzpomínání tentokrát dostává stopku 14. říjnový den roku 1988. V něm se Def Leppard stali první kapelou historie prodejních žebříčků, která mezi své fanoušky dostala na 7 milionů kopií dvou po sobě jdoucích alb. Letopočtu 1983 vydaná Pyromania a 1987 Hysteria. Druhý zmíněný titul, obsahující 6 hitových singlů, zůstává dosud nejžádanějším LPčkem amerických rockerů. Příznivci po celém světě si zakoupili více než 20 milionů nosičů.

0: Ke středečnímu večeru vám hrála Kim Wilde. Za okny už máme tmu a zimu, což je přesně ideální příležitost na to zalézt si na gauč, zachumlat se do deky a pustit si něco pěkného. Pokud nevíte co, my vám s tím rádi pomůžeme, protože tento týden pro vás máme soutěž o roční předplatné na streamovací službu Prima Plus Premium, kde najdete opravdu přehršel různých filmů, seriálů, sportovních přenosů nebo i teď velmi oblíbených pořadů, jako jsou třeba Zrádci. O poukaz hrajeme každé ráno tohoto týdne ve vysílání kolegy Jirky Svobody, kde si zahrajete v kvízové hře Ano nebo ne, kdy musíte vybrat opravdu pouze jedno z těchto slov, jakožto odpověď na vám položenou otázku. No a když všechno vyjde, tedy dovoláte se do studia a zodpovíte správně, nejen, že se na tom gauči budete moci opravdu uvelebit s Primou Plus Premium, ale taky s naším rádiovým tričkem, které můžete nosit jak venku, tak právě i doma. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

George Harrison pokládá mikrofon Signal Rádia. Spolu s ním pro dnešek je Terka Veselá. Já vám přeju krásný zbytek večera s naší osmdesátkovou hudbou, ale taky s kolegou Martinem Hovorkou, který se už v celou právě tohoto mikrofonu chopí a přinese vám další skvělou hitparádu. Tentokrát bude z Kanady roku 1986. Tak si to s ním moc užijte a my se slyšíme zase zítra. Ahoj!

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Pěkný dobrý večer, tady je Signál Radio a před námi je hodinka s naší retroparádou, jak já rád s oblibou říkám. Každopádně další hudební žebříček z 80. let připraven. Já jsem pro dnešní večer vylosoval kanadský singlový žebříček z měsíce října 86. roku, takže se vrátíme přesně o 40 let zpátky do hudební historie. Já jsem chtěl udělat vlastně kvíz, ale říkal jsem si, že dneska vás trápit nebudu. Prostě si pojďme dát jenom tři zásadní události 86. roku, abychom byli v obraze, do jaké doby se vlastně budeme vracet. Takže 86. rok je známý pro havárii v Černobylu. Také se na obrazovkách objevil populární seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. No a mistrovství světa ve fotbale v Mexiku proběhlo. Legendární šampionát, který ovládla Argentina. Diego Maradona tehdy vstřelil svůj slavný gól boží rukou proti Anglii a následně dal i gól století po solu přes celé hřiště. Tak to je 86. rok.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: A my dnes večer začínáme s americkou funkovou skupinou Cameo, která se umístila na 10. místě kanadského singlového žebříčku na týden přesně před 40 lety s písní What Up. Já jsem Martin Hovorka, mám radost, že vás baví poslouchat 80. tak si Signál Rádio ještě trošku zesilte. Hezký poslech.

Ladíte Signál Radio, mnozí posluchači si jistě tuto skladbu spletli s Princem a k této záměně cameo versus Prince dochází často. I v 80. tomu tak bylo, protože tady ta písnička je funková, je tam R&Bčko, navíc jsou tam takové ty různé rytmické výkřiky, kterými se Prince proslavil. No, mám takový pocit, že cameo trošku opisovali od Prince, ale není to na škodu, protože ta písnička je fenomenální. World Up, 10. nejúspěšnější skladba v Kanadě na týden přesně před 40 lety a nás teďka čeká ochutnávka z nejúspěšnějšího solového alba Paula Simona. Je to deska Graceland, na které se objevila i píseň You Can Call Me All. Tady je Signál Radio, hrajeme 10 největších hitů kanadského singlového žebříčku před 40 lety. Pěkně postupně. Toto je 9. místo.

Signál Radio a jestli jste poslouchali před 15 vteřinami pozorně, tak jste slyšeli jedno z nejslavnějších basových solo popové historie. Objevuje se právě písničce You Can Call Me All od Paula Simona. Ovšem to nejzásadnější se odehrálo přímo v nahrávacím studiu, protože zvukový inženýr, který měl tuto skladbu na starosti, chtěl, aby to solo znělo ještě unikátněji a tak vzal to nahrané basové solo, pustil ho pospátku. Pojďme si říct, že to je něco, co by lidská ruka naživo jen stěží dokázala odhrát. Tak v tom je unikátní tato skladba od Paula Simona, 9. nejúspěšnější písnička kanadského singlového žebříčku před 40 lety a teď už skladba, kterou zpěvačka Annie Lennox nahrála na jeden jediný pokus. Torn in my side. Tady jsou Eurythmics, Dave Stewart a právě Annie Lennox.

0: Na Signál Rádiu Eurythmics a písnička Thorn in My Side, což byl hudební miláček Velké Británie. Naopak ve Spojených státech se stala tato skladba propadákem, protože v USA upřednostňovali rádia takové hvězdy jako Madonu, Prince nebo Tinu Turner. Prostě pro Eurythmics v Americe nebylo moc místo v roce 1986. Nicméně v kanadském singlovém žebříčku osmá nejúspěšnější skladba před 40 lety. Mám tu jednu kauzu z 86. roku. Hudební kauza, která se točila kolem kapely Pink Floyd, protože v roce 1986 proběhl ostrý soudní spor a rozkol v kultovní skupině Pink Floyd mezi Davidem Gilmourem a Rogerem Watersem. Šlo o jméno kapely Pink Floyd, jelikož Roger Waters rok předtím, v 85. oznámil odchod z kapely a tvrdil, že skupina už je vyčerpaná a že to hudební jméno Pink Floyd patří jemu. Tak pokračovalo to všechno právní bitvou, kdy David Gilmour a další parťáci z kapely právě nesouhlasili s rozhodnutím Rogera Watersa a vedli s ním jako velký veřejný právní boj o pokračování pod názvem Pink Floyd. Jak to celé skončilo? Mimosoudním vyrovnáním, které Gilmourovi a jeho parťákům umožnilo používat název kapely a pokračovat v tvorbě pod hlavičkou Pink Floyd. Tak a já jsem si říkal, že bychom si mohli dát teďka píseň, se kterou Pink Floydi bodovali v 86. roce, abychom si tento rok krásně hudebně připomněli díky této partičce. Learn in to fly.
1: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

mixtures, bridge, colors.

Signály světových hitparád se dnes také zastavily u kauzy kapely Pink Floyd z roku 1986, kdy se kapela hádala o název. A já, jak tady poslouchám Pink Floydy, tak jsem si vzpomněl, že existuje český cover, česká předělávka jednoho slavného hitu kapely Pink Floyd. Tak jaká pak je ta největší pecka Pink Floydu? Jasně, Another Brick in the Wall, to je přelom 70. 80. let. A s touto písní si pohrál Václav Neckář a skupina Bacily, protože oni natočili svoji zeď. A to zní to takhle. To si dejte, přátelé, to je kultovka.

0: My jsme se na Signál Rádiu přes kapelu Pink Floyd dostali úplně nečekaně, to bylo nechtěný mimo scénář, až k této písni předělávce Václava Neckáře. To byla slavná Zeď. Někteří tuto píseň slyšeli úplně poprvé, někteří vzpomínají na dobu, kdy tuto píseň slýchávali z vinylové gramofonové desky. Koukám se mezi vaše zprávy, které tady pípají přes SMSku, tak tady píše třeba Pavel, písnička mého dětství, tenkrát mi bylo 5 let. Martin píše, originální album kapely Pink Floyd se tehdy na černé burze špatně schánilo, bylo drahé, člověk musel vzít zavděk alespoň tímto coverem. A ještě píše Milan, no tak zase je to lepší, než jedu domů po trati. Tak děkujeme za tento názor samozřejmě. Tak přátelé, ale my se teďka už vrátíme do našeho dnešního žebříčku. To je kanadský singlový žebříček, tak jak vypadal na týden přesně před 40 lety. Jsme v říjnu roku 1986 a v polovině tohoto měsíce tenkrát bodovala také kapela Pretenders.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Pojďme si připomenout slavný hit Don't Get Me Wrong. Možná si i někteří z vás teďka trsnou, protože s kapelou Pretenders to vlastně ani jinak nejde. Tady jsou signály světových hitparád. Díky, že ladíte Signál Rádio a užíváte si muziku z 80. let. Hezký večer. Don't...

Tato píseň vznikla právě na tom chytlavém čtyřtónu ta da da da. Já to nedokážu předvést tak věrohodně. Každopádně toto je chytlavá čtyřtónová znělka, která se objevuje v letadlech British Airways pokaždé před hlášením posádky. A zpěvačku Chrissy Hynde tento zvuk, tato melodie tak jako chytla, že na ní vystavila svůj největší hit. Tak to byly Pretenders a písnička Don't Get Me Wrong. No a my pokračujeme dál, tady je kanadský singlový žebříček a posouváme se na 6. místo před 40 lety. Timex, Social Club a Rumors.

0: Social Club se objevili na scéně v 86. roce. Tohle to byl jejich debutový single, byl opravdu úspěšný a paradoxně úspěch této jediné písničky kapelu okamžitě zlikvidoval. Tam šlo o takový konflikt s jejich producentem, protože kvůli nečekanému úspěchu vznikly obrovské spory o peníze a smlouvy a členové kapely se rozhodli podepsat smlouvu jinde. Načež uražený producent Jay King vzal zbylé hudební nápady a producentský tým a založili novou trucující skupinu nazvanou Club Nivo. A Timex Social Club, to je ta kapela, kterou teďka posloucháme, jak měla ten úspěch díky tomuto hitu, tak vydali vlastně celou desku, která byla vlastně propadákem svým způsobem a pak definitivně zanikli. No tak to byla taková mini kapitola hudební historie 86. roku. My jedeme dál, protože v signálech světových hitparád nás za malý moment čeká ještě 5 největších hitů kanadského žebříčku, tak jak vypadal v říjnu 86. roku. Buďte s námi, hezký večer.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Už za malý moment další ohromná kauza 86. roku, kdy se uplácely rozhlasové stanice. Nejprve ale pátá nejúspěšnější skladba před 40 lety. Tady jsou Bangles.

Také 80. léta měla svoji dívčí kapelu a tohle byla asi ta úplně největší, i když možná se o ten pomyslný trůn hádali s kapelou Bananarama, i to byly samý holky. Každopádně Bangles a 86. rok, písnička Walk Like an Egyptian, a než se posuneme naším dnešním kanadským singlovým žebříčkem dál, mám tady kauzu. Kauzu 86., která otřásla světovou hudební scénou. Byla to aféra, byl to skandál s nelegálním uplácením rozhlasových stanic ze strany nezávislých promotérů. Tento korupční skandál vyšetřoval dokonce Senát i FBI kvůli podezření, že do hudebního průmyslu pronikl organizovaný zločin a mafie. Celé to fungovalo tak, že nezávislí hudební promotéři brali od velkých gramofirem miliony dolarů, za které pak tajně upláceli dramaturgy a DJe v rádiích, tím uměle protlačovali konkrétní písničky do vysílání a žebříčků popularity. Na jaře 86. roku tak došlo k vyšetřování v největších nahrávacích společnostech, jako byly Columbia Records nebo Warner Bros. Následek byl jednoduchý, vedlo to k čistkám v rádiích a výrazně byl změněn, upraven způsob, jakým se ve Spojených státech nasazovaly hity do rozhlasového éteru. Největší profit z toho všeho měli takový jako průměrní popoví interpreté, které potřebovala velká vydavatelství protlačit silou do rozhlasového éteru. Systém fungoval tak, že pokud rozhlasová stanice chtěla nasadit novinku od zavedené hvězdy, jako byly Pink Floyd nebo Phil Collins, tak promotér jim pohrozil, že jim na ní nedá vysílací práva. Rádia pak výměnou za to musela hrát i méně známé zaplacené interprety. No a asi byste chtěli nějaký příklad, nějaký důkaz, tak dáme si písničku Konga od Miami Sound Machine a Gloria Estefan. A to je přesně ta písnička, která byla tehdy protlačena silou. Úkolem bylo zlomit odpor rádií, která nechtěla hrát latinskoamerický pop, a protlačit skladbu do nejvyšších masivních rotací. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Víš, takový hit to byl a oni to nechtěli hrát? Za prachy to tam šlo, ale do rádií v Americe tenkrát, no. A nám se to teďka tak líbí. Takže přátelé, před 40 lety byla zakačky protlačená

Klasik na rádiu, písnička, která je tak jako mimo kanadský singlový žebříček, ale dali jsme si ji, protože to je ten příklad písně, za kterou tehdy platili, aby rádia hrála. Velká kauza. Vlastně si říkám, každá písnička, která nebude úplně megahitová, tak vlastně ji budu podezírat z toho, že to bylo tenkrát podplacený, tyjo. Otázkou je, jestli i Midnight Star tehdy nedali někomu něco do kapsičky, aby je protlačil, protože ani tohleto není hit, který by nějak zásadně jako přežil 80. léta. Ale tenkrát se vydrápal na 4. místo kanadského singlového žebříčku, takže pecka Midas Touch a Midnight Star, což tehdy byl hit, který se opravdu hrál na každý dýze.

Vítejte na 80kové diskotéce, kde centrem všeho byla obří zrcadlová koule uprostřed parketu, která házela prasátka po celém sále. Kolem ní blikala neonová světla, růžová, tyrkysová, zelená a také barevné bodové reflektory, které se mechanicky otáčely. Samozřejmě mlha, aby nebylo vidět ani na krok. Výrobníky umělé mlhy běžely prostě naplno a k tomu ještě podsvícený parket. Ten měli luxusnější podniky, aby to blikalo do rytmu přesně jako ve filmu Horečka sobotní noci. A k tomu se hodila tahle písnička od Midnight Star a jejich Midas Touch z 86. roku. Tak my jsme se dostali až na čtvrté místo kanadského singlového žebříčku, to je úspěšně za námi. A teď už bedna. Stupně vítězů. Třetí, druhé a první místo pěkně postupně. A na trojčičce jsou Durani. Přátelé, kdo byl letos v červnu na dovolené, neviděl jejich show v O2 aréně a přitom to bylo tak dobrý. Notorious.

Chaos a je to vlastně první single, na kterém kapela Duran Duran funguje pouze jako trio. Simon Le Bon, Nick Rhodes a John Taylor a celé to má pod palcem taky geniální producent a kytarista Neil Rogers, což je mimochodem zakladatel diskotékové legendy Chic, produkoval hity pro Davida Bowieho i pro Madonu. No a právě ten Neil Rogers vtisknul písni Notorious ten nezaměnitelný šlapající funkový rytmus a právě on vymyslel také ten legendární koktavý úvod. No, no, Notorious, tak to je z jeho hlavy. Respektive z digitálního sampleru, který tehdy nově pořídil a chtělo vyzkoušet právě při natáčení singlu Notorious od Duranu. Tak míříme k prvnímu místu kanadského singlového žebříčku, ale nejprve dvojčička, na kterém se umístila Madonna a její píseň True Blue.

0: Na Signál Rádiu písnička, která je klíčová pro kariéru Madony, nejenom píseň, ale i celé album True Blue, protože právě to je doba, kdy se z kontroverzní taneční star stala globální respektovaná ikona popu. Navíc celá tato píseň, de facto i album, je vlastně takovým vyznáním lásky jejímu tehdejšímu manželovi, hercu Seanu Pennovi. A taky si spousta lidí tenkrát vlastně utahovala z Madony, ale v dobrém, že se Madona v těch 80. letech vrátila do doby 50. a 60. let, protože ta píseň True Blue zněla, jako by zpíval někdo z 50., někdo z 60., jako třeba The Supremes, což byla taky taková roztomilá dívčí kapela. Ovšem, na hudební scéně byla o 25 let dříve než samotná Madonna. Takže za námi druhá nejúspěšnější skladba kanadského singlového žebříčku před 40 lety. Otázka je, kdo byl tehdy první?
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Já mám ještě v živé paměti minulé vysílání signálu světových hitparád, kdy jsme tu před týdnem vzpomínali na ten ohromný koncert Live Aid. A já jsem tady mluvil o tom, že tehdy Bob Geldof, který to měl celé pod palcem, tak dal zásadní úkol kapele Status Quo, aby svým hitem otevřela celou tu koncertní mašinérii Live Aid. Oni otevírali písničkou a bylo to v době, kdy vlastně Status Quo už byli rozpadlí, už nefungovali. Prostě se dali dohromady na jeden jediný koncert, vytáhli tenkrát slavný hit ze 70. let a bylo. Jenomže o kapele Status Quo se najednou začalo mluvit, pánům se to začalo líbit, tak do roka a do dne vydali novou desku a z ní vyšeli single In The Army Now. A ten tehdy zbořil kanadský singlový žebříček. Takže největší hit měsíce října v 86. roce v Kanadě Status Quo a In The Army Now. Za týden, přátelé, se podíváme zase o rok dál, a to do 87. roku, tak schválně, jak vás to bude bavit, ale věřím, že ano, protože už teď vím, že nás čekají samé hity. Já jsem Martin Hovorka, posloucháte Signál Rádio, kde hrajeme největší hity 80. let. Tak pa.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio.